myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze Bohu.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba po tu nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora už asi

0: cm vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
1: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Pak takže už jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: To je ovčí rouno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu přiblížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže
3: já
2: si vytahl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chaloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky, mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: pankrátkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Poste Restante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal na plno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mowgli.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jenom tři trubky, jeden buben. Jsem vesmír, co ti ladí.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stylová sezona letos začala později než loni, ale zhoršuje ji větší sucho. Ve Valašském Meziříčí roste zájem o nové reuse centrum. Ostravské Dolní Vítkovice dnes hostí gastronomický festival Pojez Fest. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 19 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Pilová sezona letos začala na konci února, podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho, které jen zmírnily deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi 1/4 obyvatel.
2: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
3: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
4: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
3: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hájková z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
3: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů EU, sdělila mluvčí komise serveru i rozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dříve komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohly těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Ve Valašském Meziříčí je velký zájem o nové reuse centrum. Lidé tam mohou odložit věci, které už nechtějí, ale jsou stále funkční. Nejčastěji podle mluvčího města Jakuba Mikuše dovážejí nábytek, nádobí, nářadí anebo dětské potřeby.
6: Za první 4 měsíce provozu navštívilo Reuse Centrum celkem 475 občanů našeho města, kteří zde odevzdali a zároveň si také vyzvedli stovky věcí o hmotnosti 1700 kg. Díky tomu se tak podařilo o víc než 1,5 tuny snížit množství odpadů ukládaného bez užitku na skládku.
0: V ostravských Dolních Vítkovicích je dnes první letošní Pojez Fest. Krajský festival se zaměřuje na gastronomii. Během léta se postupně koná kromě Ostravy i na Ostravici a v Karlově Studánce. Program je celodenní a kromě kuchařské show nabízí taky ochutnávky z celosvětové kuchyně, dodává Klára Kohutová z krajské destinační agentury.
7: Stánky a foodtrucky restaurací, kaváren, bistér, ale třeba i lokálních farem nabídnou tradiční české, ale tedy i ty světové speciality. Co se týče třeba těch světových, tak budou zde podniky, které se v přípravě menu a jídel nechávají inspirovat třeba mexickou, asijskou kuchyní i chutěmi Jižní Ameriky.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přehánkami. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni, na horách naměříte maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jsou 4 minuty po 5. hodině ranní, je sobota 9. května, přejeme příjemné probouzení, už za chvíli přidáme pravidelné kalendárium a teď už můžeme popřát k svátku všem ctiborům, také můžeme na dálku popřát známým osobnostem, třeba zpěvačce, skladatelce a pedagožce Lídě Nopové. Její dcera je Linda Finková, jen tak pro připomenutí. Dále slaví ze známých osobností třeba fotbalista Marek Jankulovský nebo módní návrhářka Klára Jana Demlínská. Těch známých osobností slavících dnes narozeniny je mnohem více. My se o nich budeme zmiňovat jako obvykle v kalendáriu. No a také se podíváme do Jablunkova, protože kolem České základní školy v Jablunkově vzniká nový inline ovál, kde se bude doslova svištět na kolečkových bruslích. K tomuto tématu se dostaneme krátce před půl šestou. Teď hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je sobota 9. května a nabízíme originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2500 zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům, koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny, a to v 5 hodin 16 minut. Pojďme se pro příklad podívat třeba na Lysou horu, tam je 5 stupňů Celsia, skoro zataženo. V Ostravě Porubě mají 8 stupňů Celsia a oblačno, a například na Horní Bečvě je 6 stupňů Celsia a skoro zataženo. Podle dnešní předpovědi počasí očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se mohou tvořit slabé přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty pro dnešek 15 až 19 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia a rozptylové podmínky zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké sobotní ráno přejeme.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen, vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pojďme do Jablunkova, tam totiž bude zajímavá akce. Staré sportovní časy se dočkají moderního pokračování. Běžecké tenisky vystřídají bruslařská kolečka. Radnice v Jablunkově kolem České základní školy připravuje nový ovál pro inline bruslaře.
1: Tak my se tomu strašně radujeme všichni, bo to tu doteraz bylo celkem mizerné, ale teda se už radujeme, jak to bude taky krásné dookola, dostaneme se aj do náměstí Lasek a potom zpátky, tak jedna struna tam, druhá zpátky, takže fajné, už se radujeme.
2: Paní Alena je několikanásobnou babičkou a už se těší, že bude s kočárkem jezdit směrem do městského lesa. Je tam větší klid. Stavební práce na nové trase v tuto chvíli finišují, říká lidovecký starosta Jiří Hamrózy.
3: Před sebou vidíme podkladní vrstvu a asfaltovou podkladní vrstvu pod takzvaně bruslařský oval a příští týden chceme dát finální. Mělo by to být z toho jemného asfaltu.
2: Dráha má necelých 800 metrů. Souběžně stavební firma opravuje i původní chodník.
3: Chodník tady byl, ale v jakém stavu, bylo to rozpadlé, takže myslím, že dneska je ten chodník pěkně široký, bezpečný a bude vést až k městskému lesu, takže od terminálu k městskému lesu.
2: Stavební práce zkomplikovalo nestabilní podloží.
3: Protože tady ta škola stojí na bývalém řečišti Olše, takže na bažinách, a když zapršelo, tak nám docházelo k tomu, že nám nevycházely zkoušky na únosnost, takže jsme tam museli dělat větší sanaci.
2: Při přípravě ale projektanti s touto variantou počítali, takže se stavba neprodraží. Nový ovál chce radnice slavnostně otevřít na Den dětí na začátku června. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: 6.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Mezi hlavním nádražím v Ostravě a stanicí Ostrava Kunčice dnes nepojedou vlaky. Lidé budou muset využívat náhradní autobusy. Výluka potrvá od 7 ráno do 7 večer. Vlaky na trati mezi Ostravou a Valašským Meziříčím mohou nabírat až 10 minut zpoždění. Všechny spoje proto nemusí navazovat. Počet stálých lokálních kin v Česku klesá. Za posledních 25 let se snížil zhruba na 1/6. Potvrdil to tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Za pokles může modernizace. Malá kina často zavřela, protože bez digitálních technologií nemohla promítat filmové novinky. Nahrazují je multiplexy a letní kina. Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice vzniká nový parčík. Vyjde na více než 4 miliony korun a obvod ho buduje u křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Podle starosty obvodu Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu práce skončí v říjnu. Lázeňskou sezónu v Luhačovicích dnes a zítra zahájí festival Otevírání pramenů. Dnes je na programu jarmark, historické korzo, přehlídka historických automobilů a kulturní program. V neděli pak požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: 5:32, to je přesný čas, slyšeli jste krátké zprávy. Za okamžik přidáme také pravidelnou předpověď počasí, a to v telefonátu s meteorology, a přidáme i zajímavé pozvánky v rámci tipů na dnešní den, třeba na akci, kterou pořádá klub vojenské historie Fénix z Nového Jičína. A bude toho více, přejeme klidnou sobotu.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 5:39. Za okamžik nás čekají zajímavé pozvánky, třeba na Branný den do Nového Jičína. Také vás pozveme na gastrofestival do Kopřivnice anebo na pohádkovou cestu, kterou pořádají v Bohumíně. No a ještě předtím přidáme pravidelnou předpověď počasí.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připravili jsme aktuální meteorologické informace. U telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Marie, jak to s počasím v těchto chvílích vypadá?
2: Tak aktuálně převažuje zatažená obloha s výjimkou úplně nejjižnější části nízkého jeseníku. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes očekáváme zpočátku zataženo až oblačno, později odpoledne a večer potom bude oblačnosti ubývat. Na horách se ještě mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, kráno se v okolí vodních toků a ploch mohou výjimečně vytvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 1 stupeň Celsia a mohou se tam vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme zpočátku slunečnou oblohu, k večeru od západu bude pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné sobotní ráno.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. S tou si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 11 minut zbývá do 6. hodiny. Správný čas na to, abychom vám nabídli tipy pro dnešní den na zajímavé akce. Tak například branný den pořádá klub vojenské historie Fénix z Nového Jičína. A to ve spolupráci s legionáři, armádou a dalšími institucemi. Branný den začíná ve 13 hodin na novojičínských skalkách. Soutěže pro děti zahrnují například základy první pomoci, přechod v plynové masce nebo překážkovou dráhu. Zájemci si mohou vyzkoušet i střelbu na akustické střelnici. Také zveme do kopřivnické vily Machů, a to na 4. kopřivnický gastrofestival. Začátek je v 10 hodin, na místě bude kromě výběru jídla a pití také skákací hrad a živá hudba. No a ještě zveme do Bohumína, tam totiž připravili venkovní hru pro děti, která se jmenuje Pohádková cesta. Začíná u tamní knihovny ve 14 hodin a soutěžní karty, se kterými lze tuto cestu absolvovat, se vydávají do 17. hodiny. To byly tedy tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme hezký poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 5 hodin 52 minuty, připraveny jsou také zprávy, začínají za 8 minut. Mimo jiné také uslyšíte i to, že v německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Detaily samozřejmě dodáme už za malou chvíli. A za okamžik po písničce od skupiny Eurythmics zaspívá také Marie Rotrová.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karviná znovu spouští hledání investora, kterému nabízí pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. V saském Švýcarsku zemřel český turista, skolaboval při výletě k Labským pískovcům. Valašské muzeum v přírodě dokončuje opravu Hoclavské stodoly. Bude zataženo až oblačno, naměříme do 19 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Zájemce o pozemek po bývalém okresním stavebním podniku v Karviné odstoupil od smlouvy. Původně tam měl vzniknout projekt obchodního centra služeb a řemesel. Za porušení podmínek zaplatil radnici pokutu ve výši 8 milionů korun. Město teď areál znovu nabízí investorům, potvrzuje náměstek primátora Lukáš Rašik, zvolený za SocDem.
2: Dokončujeme aktuálně nový posudek, aby jsme věděli aktuální ceny na trhu a budeme to znova vyhlašovat a vyvěšovat pro případné další zájemce. Protože už je to nějaká doba, takže chceme to zaktualizovat a znova dát ven.
0: Další podrobnosti v reportáži přibližně za 20 minut. Odhalení srdečního selhání, výhodami léku na hubnutí anebo riziky anabolik se budou ode dneška zabývat kardiologové na výročním kongresu v Brně. Čeští a slovenští lékaři budou taky sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, což je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Věnovat se budou i prevenci onemocnění srdce, vysvětluje Aleš Linhardt z České kardiologické společnosti.
3: Postupně narůstající zátěž české populace kardiovaskulárními chorobami nemá mnoho dalších řešení, než se věnovat kardiovaskulární prevenci, a tak budeme diskutovat například problémy vysokého krevního tlaku, problémy, které souvisejí s vysokým cholesterolem a možnostmi jeho léčby.
0: Sjezd českých a slovenských kardiologů se koná v Brně každoročně. Letos potrvá do 12. května. V německém saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affensteine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu po feratě. Převezli ji do nemocnice. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončuje první etapu opravy přístupové trasy k horní části areálu Valašská dědina a k novému areálu Kolibiska. Původní komunikace od náhonu byla v havarijním stavu a nevyhovovala vozíčkářům ani rodinám z kočárky. Opravená trasa povede až k Hoclavské stodole, která dostává nové zázemí i výstavní prostory.
4: Stodola bude sloužit jako odpočinková zóna pro návštěvníky obou areálu, říká technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
5: To bude nové vybavení kuchyně, moderní, nové posezení.
4: Podle kurátora Radka Briola v ní vznikne expozice ukazující různé způsoby, jak dát starým historickým stavbám druhý život.
6: Chtěli bychom to ukázat, různé přístupy k tradiční architektuře, jak se dá opravit důstojně starý dům, ať už je to obytný dům, hospodářská stavba.
4: Poprvé budou moci lidé do objektu nahlédnout při svatojanském večeru 19. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 6. hodině. Za okamžik nás čeká pravidelná ranní rozcvička, tak jste srdečně zváni. Přidáme aktuální informace o počasí a také se dostaneme k tématu, o němž jsme hovořili ve zprávách, protože Karviná znovu otevírá dveře investorům k pozemku po bývalém okresním stavebním podniku. Co bude s lokalitou dál, uslyšíte v reportáži krátce před 6:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Čestot jen 12 minut, začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes, v sobotu 9. května. Připravte se na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se v našem vysílání setkáváte vždy v tomto čase od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky do vzporu, jako bychom chtěli dělat kliky. Hlava, trup a nohy v jedné rovině. S výdechem zvedneme pravou dlaň a levou nohu pokrčíme pod trup, šikmo k dlani. Dlaní se dotkneme a vrátíme zpět. Totéž opakujeme na druhou stranu. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace v 6 hodin 16 minut už jsou připraveny. Pojďme se podívat například na Javorový vrch. Je tam 7 stupňů Celsia, skoro zataženo. V Mošnově mají 9 stupňů Celsia, také skoro zataženo. No a v Rýmařově 6 stupňů Celsia a polojasno. Podle předpovědi počasí má dnes být zataženo až oblačno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být většinou dobré. Tolik aktuální informace o počasí. Krásnou sobotu přejeme.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 minut, to je přesný čas. Karviná bude znovu nabízet investorům pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. Město už přitom areál koupilo před 6 lety, jenže původní zájemce, který tam chtěl postavit obchodní centrum služeb a řemesel, opakovaně nedodržel podmínky smlouvy. Celkem proto na pokutách zaplatil 8 milionů a nakonec z kontraktu sešlo. Jak uslyšíte i dál ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ten areál je opravdu rozsáhlý. Tady vidíme trávu, jsou tady nějaké asfaltové cesty.
2: Když se podíváme dokola, tak ten záběr toho pozemku je opravdu velký. On se nachází na ploše 4,3 hektaru. Je to opravdu výrazná plocha tady ve městě.
1: Ten pozemek pozorujeme s mluvčí magistrátu Monikou Dankovou. Karviné se povedlo v minulosti ten pozemek odkoupit, protože tady byly velké problémy. Dokonce tady byly nelegální skladiště pneumatik.
2: Před náma, ano, zrovna tady, kde se díváme, pár metrů před námi, několikrát tady zahořely pneumatiky, tady bylo odkladiště všeho možného, takže to bylo zanedbané, chátralo to. My jsme potřebovali ten pozemek získat do vlastnictví, abychom s ním mohli něco udělat.
1: Karviné se povedlo tuto rozsáhlou parcelu koupit za 20 milionů korun, nicméně teď se trošku nedaří získat toho investora, který by tady své plány dotáhl do zdárného konce. S tím posledním to dopadlo tak, že musel platit opakovaně pokuty a sankce.
2: Chtěl tady vytvořit obchodní centrum služeb a řemesla, tak nesplnil podmínky, které v budoucí kupní smlouvě měl.
1: No opravdu je to taková široširá pláň. Uprostřed Karviné, vzadu jsou nějaké průmyslové objekty, za mnou je benzínka, cesta, z druhé strany cesta. Je to pozemek na první pohled dobře přístupný na strategickém místě, jen se ne tak dobře zhání budoucí investor.
2: Čili v této chvíli je ten pozemek opět volný, jsme na startu.
3: Náměstek primátora Lukáš Rašik, zvolený za SocDem, potvrzuje, že radnice už hledá nového investora.
4: Dokončujeme aktuálně nový posudek, aby jsme věděli aktuální ceny na trhu a budeme to znova vyhlašovat a vyvěšovat pro případné další zájemce.
1: Takže vlastně aktualizujete cenu těch pozemků?
4: Ano, protože už je to nějaká doba, takže chceme to zaktualizovat a znova dát ven.
3: Kompletní nabídku s aktualizovanou cenou chce radnice zveřejnit nejpozději letos na podzim. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Pilová sezóna letos začala asi o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží déle. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hájkové je situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů. Více ve zprávách v 7 hodin. Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval na Pražském hradě nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil 8 mužů, mimo jiné ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu anebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Dalším 2 udělil hodnost generálmajora. Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí až do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Ukrajina a Rusko potvrdili, že se dohodli na 3denním příměří ode dneška do 11. května. Jeho součástí je i výměna 1000 zajatců na každé straně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že ukrajinská armáda bude zrcadlově reagovat na veškeré provokace ze strany Ruska. Moskva totiž příměří vyhlášené Kyjevem od 6. května ignorovala. V Karviné se dnes rozhodne o mistrech házenkářské extraligy. Domácí Baník v rozhodujícím 5. finále přivítá největšího rivala posledních let Plzeň a i po 3. v sérii se pokusí využít domácí prostředí. Zápas začne v 18:30. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Končičkách v ulici Rudná ve směru na Vítkovice na 291. kilometru leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6:39, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Rádi bychom vás pozvali také k dopolednímu vysílání, protože po 9. hodině začíná magazín Mezi nebem a zemí. Uslyšíte o pohnuté historii, kterou má dominanta starých buků na Trutnovsku, o tamním kostele svaté Anny. Také se podíváme do Tržovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. To vše a ještě více v magazínu Mezi nebem a zemí po 9. hodině. No a po hodině 10. se dostaneme k hobby magazínu a dozvíme se, jak to zařídit, aby nevzhledný plot nebo zítka nekazili dojem z naší zahrady. A také zjistíme, jak se chystá doslova na okraji krajského města taková pstruhová sezóna, protože už začíná vlastně možnost zajít si na ryby i při pěkném počasí. A dozvíme se, jak ušetřit za teplo v našich domovech. Tak to jsou témata, která chystáme i v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď se vracíme k tomu radnímu. Za okamžik po písničce od skupiny Queen nás čeká pravidelná předpověď počasí. Tak si ji rozhodně nenechte ujít.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připravili jsme aktuální meteorologické informace. U telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Marie, jak to s počasím v těchto chvílích vypadá?
2: Tak aktuálně převažuje zatažená obloha s výjimkou úplně nejjižnější části nízkého jeseníku. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes očekáváme zpočátku zatažené až oblačno, později odpoledne a večer potom bude oblačnosti ubývat. Na horách se ještě mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ráno se v okolí vodních toků a ploch mohou výjimečně vytvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 1 stupeň Celsia a mohou se tam vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme zpočátku slunečnou oblohu, k večeru od západu bude pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné sobotní ráno.

0: soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 7 hodiny ranní, přejeme příjemné probouzení do soboty 9. května a nabízíme tipy pro dnešní den. Zveme třeba na hrad Hukvaldy, kde bude první ročník mezinárodního lukostřeleckého turnaje Hukvaldský šíp. Toto mezinárodní klání začíná v 9:30 dopoledne. Můžete tam vidět lukostřelecké ležení v dobových stanech, historické oděvy a také vybavení. Velkou akci připravili také na hradě Sovinci, budou tam představovat bojové umění středověku, připraveny jsou rytířské turnaje, střety v těžké zbroji, ale i loutkové divadlo, sokolnický program a různá přehlídka řemesel. Celodenní program začíná už od 9:45. Také zveme do Lichnova na Novojičínsku, a to na Lampionový průvod. Sraz je u Zemanova mostu ve 20 hodin a průvod končí na fotbalovém hřišti, kde bude také ohňová show. A ještě zveme do Ostravy, a to hlavně milovníky jídla, protože v Dolních Vítkovicích začíná v 10 hodin dopoledne Pojez Fest. A kromě gastronomie má svou hudební část, třeba vystoupení zpěváka a hudebníka Janka Ledeckého. Tolik tedy tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Počet alergiků v Česku podle lékařů roste. V Ostravě jihu začne oprava cyklostezky u konečné tramvají. Strašidla, duchové a tajemné bytosti v Bílovci. Na zámku dnes začíná nová sezóna. Bude zataženo až oblačno, teploty do 19 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Tereza Hájková. Alergii na pyl má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli suchému jaru trápit víc. Pyl se totiž drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
4: Tím, co jíme, co dýcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta westernalizace toho našeho života.
2: Rozbitá dlažba a řada výmolů po dlouhých letech zmizí z cyklostezky v Ostravě jihu. Radnice obvodu se na tom domluvila s obchodním řetězcem, který pozemek u konečné tramvají na Dubině vlastní. Do oprav se stavbaři podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové pustí v nejbližších dnech, aby v létě už byla trasa funkční.
5: Majitelem je soukromý subjekt, vlastnící blízký supermarket a po dlouhých letech jednání a výzev ze strany radnice Ostravy jihu se nyní podařilo se současným vlastníkem rekonstrukci dohodnout. Hotová má být v půlce května.
2: Plicní ambulance nemocnice ve Valašském Meziříčí pořídila nový přístroj pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Zařízení monitoruje 9 fyziologických parametrů najednou. Sleduje například saturaci krve kyslíkem, srdeční a dechovou frekvenci anebo polohu těla během spánku. Podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské trvá vyšetření 5 až 8 hodin.
6: Klíčovou předností přístroje je možnost domácího vyšetření. Pacienti si přístroj mohou vzít domů a vyšetření absolvovat ve svém přirozeném prostředí, ve vlastní posteli. Pro mnoho z nich je to obrovská úleva, protože přesně vědí, že jejich spánek bude přirozený.
2: Slovenský premiér Robert Fico je na návštěvě Moskvy. Setká se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a zúčastní se akcí ke dní vítězství připomínající konec druhé světové války v Evropě. Podle slovenského deníku N do Moskvy přiletěli i místopředseda parlamentu Tibor Gašpar anebo státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok. Většina evropských představitelů kontakt s ruskými státníky omezila po začátku invaze na Ukrajinu. Na Bíloveckém zámku se v poledne objeví strašidla. Otevřou novou zámeckou sezonu. Návštěvníky čekají tematické prohlídky a divadelní představení. V 16 hodin tam bude vernisáž uměleckých děl na téma hororů a strašidelných příběhů. Během sezóny bude zámek v Bílovci otevřený každou sobotu a neděli odpoledne. Letos tam také pokračují opravy. Vznikne tam replika dobové kuchyně a bezbariérové toalety pro návštěvníky.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 7 hodině. Za chvíli začne tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. S Kutilem Arturem Kubicou se zaměříme na pročištění pantů branky u plotu. No a jsou také připraveny sportovní informace. Půjdeme za fotbalisty Baníku Ostrava. A to krátce před 7:30. Hezký poslech písniček, které nestárnou, a také vysílání Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jak opravit a namazat vrátka na zahradu? Úplně obyčejná věc, ale některým lidem to dělá problém. Takže my si řekneme, že první věc, kterou musíte udělat, je odstranit veškeré nečistoty a špínu. Tlakovým vzduchem vyfoukejte všechny cizí prvky, vrátka vykartáčujte zahradním kartáčem nebo drátěnkou. Jakmile vrátka takto vyčistíte, ostříkejte je vodou. Až to uschne, namažte panty a odstraněte rez, pokud tam tedy je. I když se v pantech nevyskytuje rez, naneste na ně velké množství oleje nebo maziva. Výborná je grafitová vazelina. Když už vyschne, zůstane tam aspoň ten grafit. Důležité je, aby byl povrch pantů před namazáním hladký. Zkontrolujte i zámek, nastříkejte do něj nějaké mazivo. Mazivo uvolní zaseknuté součásti, no a po nanesení maziva otočte klíčem v zámku a vyviňte určitou sílu k otevření vrátek. Jakmile se vrátka otevřou, zavřete je a znovu je otevřete. Vyzkoušejte je. Udělejte to několikrát, abyste se ujistili, že vrátka dobře fungují. A teď to důležité, co by vám manželka nikdy neodpustila, až se bude vracet domů a až se od toho umaže. Takže olej může vrátka znečistit, proto otřete veškeré přebytečné mazivo hadříkem. Zachráníte si tak rodinné štěstí. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny, a to 7 hodin a 16 minut. Pojďme se podívat třeba na Šerák, kde je 6 stupňů Celsia a polojasno. V Ostravě Porubě 10 stupňů Celsia a oblačno a například ve Vítkově mají 9 stupňů Celsia a polojasno. Podle předpovědí počasí má dnes být zataženo až oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia, na horách 10 až 14 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají dnes být většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné sobotní ráno přejeme.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: A v 7 hodin téměř 21 minut půjdeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za sportem a konkrétně za fotbalisty Baníku Ostrava, kteří zažívají v ligové soutěži jednu z nejhorších sezon v historii. A pomoci zlepšit ji nemohl kvůli zranění ani fotbalista Filip Kubala. Loni v červenci si vážně poranil koleno, ale teď se pomalu na bazalech vrací do tréninku s týmem a cítí se čím dál lépe.
2: Tak momentálně už líp než před tím rokem, kdy se to zranění stalo, protože to jsem věděl, že mě čeká hodně dlouhá cesta. Dneska je to vlastně už po 9. měsíci od toho zranění, o 2 měsíce míň 7 od operace, takže chtěl bych říct, že to uteklo rychle, nebylo to tak rychle. A ještě pár týdnů to asi potrvá.
3: Říká k zdlouhavé, ale nutné rekonvalescenci po červencovém zranění a zářijové operaci předního skříženého vazu Filip Kubala. Kromě strašáku všech sportovců měl poraněný i postranní vaz a meniskus. Bez operace to nešlo.
2: Jsou hráči, kteří i fotbalisti hrajou bez některých střížených vazů. Většinou to jsou kluci a frišti, kteří mají jako osvalené ty nohy. A pak záleží, jestli ten vaz je natržený, jestli je přetržený z kolika procent. A jsem se to dozvěděl spoustu, takže už jsem v tom takový malý zběhlík. Ale u mě to nedávalo jinou variantu, než udělat rekonstrukci.
3: Aktuálně od zimní přípravy už začal Kubala s postupným tréninkem a stále se posouvá.
2: Čekám vlastně na to povolení, kdy budu moct do toho plného tréninku proběhnout nějaká magnetická rezonance, testy, které vlastně mi ukážou, jestli ty nohy jsou dobře osvalené, jestli tam jsou různé nepoměry, abych mohl minimalizovat ještě nějaké další riziko. Trénuju už něco s týmem, nějakou část tréninku a vždycky individuálně, takže ten program je takový spojený, slepený. A jsem s klukama, ale nehraju ještě jakoby souboje, nechodím do nějakých her a vyhýbám se ještě soubojům, protože mi to ten čas ještě nepovoluje.
3: Do letní přípravy by se chtěl už zapojit Filip Kubala naplno, ale předtím ještě Baník čekají minimálně 4 a v lepším případě 6 zápasů o udržení v první lize. V sobotu Ostravané nastoupí v Teplicích.
2: Já věřím tomu, že tento víkend se to otočí, přiblížíme se k tomu našemu cíli, těmi 3 body a pak ty 2 důležité zápasy zvládneme o to víc. To jsou prostě 3 klíčové zápasy.
3: Doplňuje Filip Kubala před zápasy v Teplicích se Zlínem a na Slovácku. Z bazalů David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Mezi hlavním nádražím v Ostravě a stanicí Ostrava Kunčice dnes nejezdí vlaky. Lidé musí využívat náhradní autobusy. Výluka potrvá do 19 hodin. Vlaky na trati mezi Ostravou a Valašským Meziříčím mohou nabírat až 10 minut zpoždění. Všechny spoje proto nemusí navazovat. Na jihovýchodě Moravy stále platí výstraha před požáry. Podle meteorologů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Před vznikem požáru varují meteorologové až do zítřejšího večera. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Hokejová reprezentace se v přípravě na mistrovství světa může přiblížit triumfu na švédských hrách. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí svěřenci kouče Radima Rulíka proti Finům. Chytat bude Josef Kořenář z pražské Sparty. Utkání Česko-Finsko začne ve 12 hodin. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Českém Těšíně v ulici Slezská havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Z opatrnosti je místo průjezdné.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 7 hodin 32 minuty, to je přesný čas. No a za chvíli se podíváme do Jablunkova, na místo, kde dříve školáci s výpětím všech sil zdolávali 15-stovku. Teď se tam bude elegantně svištět na kolečkových bruslích. Kolem České základní školy v Jablunkově vzniká nový inline ovál. Více informací pro vás budeme mít na vysílání Českého rozhlasu Ostrava za chvíli. Teď písničky, které nestárnou. Od Divokého Billa a Václava Neckáře.

0: 7:37, přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava a půjdeme do Jablunkova, tam se staré sportovní časy dočkají moderního pokračování, běžecké tenisky vystřídají bruslařská kolečka. Jablunkovská radnice totiž kolem České základní školy připravuje nový ovál pro inline bruslaře.
1: Tak my se tomu strašně radujeme všichni, bo to tu doteraž bylo celkem mizerné, ale teda se už radujeme, jak to bude taky krásné dookola, dostaneme se aj do náměstský Lasek a potom zpátky, tak jedna struna tam, druhá zpátky, takže fajné, už se radujeme.
2: Paní Alena je několikanásobnou babičkou a už se těší, že bude s kočárkem jezdit směrem do městského lesa. Je tam větší klid. Stavební práce na nové trase v tuto chvíli finišují, říká lidovecký starosta Jiří Hamrózy.
3: Před sebou vidíme podkladní vrstvu a asfaltovou podkladní vrstvu pod takzvaně bruslařský oval a příští týden chceme dát finální. Mělo by to být z toho jemného asfaltu.
2: Dráha má necelých 800 metrů. Souběžně stavební firma opravuje i původní chodník.
3: Chodník tady byl, ale v jakém stavu? Bylo to rozpadlé, takže myslím, že dneska je ten chodník pěkně široký, bezpečný a bude vést až k městskému lesu, takže od terminálu k městskému lesu.
2: Stavební práce zkomplikovalo nestabilní podloží.
3: Protože tady ta škola stojí na bývalém řečišti Olše, takže na bažinách a když zapršelo, tak nám docházelo k tomu, že nám nevycházely zkoušky na únosnost. Takže jsme tam museli dělat větší sanaci.
2: Při přípravě ale projektanti s touto variantou počítali, takže se stavba neprodraží. Nový ovál chce radnice slavnostně otevřít na Den dětí na začátku června. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální informace o počasí, a to v 7 hodin 44 minut. U telefonu je meteorolog Roman Volný. Přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Romane, jak to právě teď s počasím vypadá?
2: V té větší části kraje nám ještě převládá zvětšená oblačnost, ale je to bez srážek, ale na některých místech se ukazuje i sluníčko. Ty ranní teploty jsou většinou někde zhruba od 8 do 11 stupňů Celsia a provází to většinou slabý severní nebo severovýchodní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je tedy předpověď počasí na dnešek, tedy sobotu 9. května?
2: Vypadá to, že ještě v průběhu dne musíme počítat se zvětšenou oblačností a vypadá to, že se může zejména v jeseníka objevit možná i nějaká ta slabá přiáňka, ale nebude to určitě nic významného. Někdy v průběhu odpoledne a potom k večeru se ta oblačnost začne rozpadat a měla by se začít vyjasňovat. Co se týče odpoledních maxim, ty očekáváme nejčastěji někde mezi 15 až 19 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 11 stupňů a provázet to bude většinou slabý severní nebo severovýchodní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tak máme předpověď na víkend kompletní, prozraďte, jak by mělo být v noci a zítra.
2: Noc bude s málem oblačností, díky tomu ale nám poklesnou zase ranní teploty, bude tedy málo oblačností, možná nad ránem se objeví nějaké ty mlhy. No, ty ranní teploty potom nejčastěji mezi 7 až 4 stupni Celsia v údolí někde kolem 1 stupně a nelze vyloučit nějaký ten přízemní mrazík vzhledem k slabému proměnlivému nebo severovýchodnímu větru. No a zítra převážně sluneční den a vypadá to, že teprve někdy v průběhu pozdějších odpoledních a večerních hodin bude od západu oblačnosti zvolna přibývat. Zítřejší maxima nejčastěji někde od 18 do 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 14 stupňů a vítr to bude provázet stále slabý proměnlivý nebo severovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1020 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje většinou od 70 do téměř 100%.
1: Informace o počasí a Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je 7 hodin 46 minut.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 10 minut zbývá do 8 hodiny. My jsme připravili tipy pro dnešní den. Vyberte si z akcí, které v tuto chvíli zmíníme. Zveme třeba na braný den, který pořádá klub vojenské historie Fénix z Nového Jičína. A to ve spolupráci s legionáři, armádou a dalšími institucemi. Branný den začíná ve 13 hodin na novojičínských skalkách. Soutěže pro děti zahrnují například základy první pomoci, přechod v plynové masce nebo překážkovou dráhu. Zájemci si mohou vyzkoušet i střelbu na akustické střelnici. Zveme i do kopřivnické Viry Machů, a to na 4. kopřivnický gastrofestival. Začátek je v 10 hodin, na místě bude kromě výběru jídla a pití také skákací hrad a živá hudba. No a ještě pozveme do Bohumína, tam připravili venkovní hru pro děti s názvem Pohádková cesta. Začíná u tamní knihovny ve 14 hodin a soutěžní karty, se kterými mohou děti tuto hru absolvovat, se vydávají do 17. hodiny, takže nemusíte, pokud nechcete, příliš spěchat. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 7 hodin 52 minuty. Připravujeme také zprávy přesně na 8. hodinu. Mimo jiné uslyšíte ve zprávách i o tom, že škola v Dobré na Frýdecko-Místecku má nové vytápění i sluneční elektrárnu. A také pozveme na gastronomický festival Pojez Fest, který se koná dnes v Dolních Vítkovicích. Informací bude více. Hezké ráno přejeme.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

problém, ať se na Hucelnský šíp najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Nový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: České investory lákají historické nemovitosti. Škola v Dobré na Frýdecko-Místecku má nové vytápění i sluneční elektrárnu. Krajský gastronomický festival Pojez Fest je zpátky. První se koná dnes v Dolních Vítkovicích. Bude zataženo až oblačno a naměříme do 19 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely anebo další památkově chráněné budovy starších 100 let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že se ale 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
2: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
1: Školu v Dobré na Frýdecko-Místecku bude vytápět nová plynová kotelna. Původní kotle už byly zastaralé. Kvůli nedostupným náhradním dílům už nebylo možné opravovat poruchy. Jak dodává starosta Jiří Carbol z KDU-ČSL, součástí 20-milionové investice je i fotovoltaická elektrárna.
3: Došlo k instalaci fotovoltaických panelů na střeše fotovoltaická elektrárna a to bylo doplněno kogenerační jednotkou. Provedení tady toho nám uspoří v reálu zhruba 1 milion korun ročně jsou úspory na těch energiích.
1: V ostravských Dolních Vítkovicích je dnes první letošní Pojez Fest. Krajský festival se zaměřuje na gastronomii. Během léta se postupně koná kromě Ostravy i na Ostravici a v Karlově Studánce. Program je celodenní a kromě kuchařské show nabízí taky ochutnávky z celosvětové kuchyně, dodává Klára Kohutová z krajské destinační agentury.
4: Stánky a foodtrucky restaurací, kaváren, bistér, ale třeba i lokálních farem nabídnou tradiční české, ale tedy i ty světové speciality. Co se týče třeba těch světových, tak budou zde podniky, které se v přípravě menu a jídel nechávají inspirovat třeba mexickou, asijskou kuchyní i chutěmi Jižní Ameriky.
1: Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zveřejnili desítky utajovaných dokumentů o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů a možnosti mimozemského života. Mezi 170 soubory jsou například snímky z misí Apollo. Podle Trumpa předchozí administrativy nebyly v tomto transparentní a lidé teď mohou dokumenty o UFO sami zhodnotit. Podle kritiků jde ale o snahu odvést pozornost od vojenského konfliktu s Íránem anebo od tlaku na zveřejnění dalších dokumentů o případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na horách mezi 10 a 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v Českém Těšíně v ulici Slezská. Osobní auto tam havarovalo do sloupu veřejného osvětlení a na místě teď zasahují záchranné složky. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 8 hodině přejeme krásné probouzení do soboty 9. května. Za okamžik pro vás budeme mít pro vás tedy novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Dozvídáte se v ní zajímavosti z různých oborů. Průvodcem je herec Martin Písařík. No a my prozkoumáme za chvíli největší lidský orgán. A ještě se podíváme do Karviné, která znovu otevírá dveře investorům k pozemku po bývalém okresním stavebním podniku. Co bude s lokalitou dále, to uslyšíte krátce před půl devátou. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava i písničkami, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut nabízíme aktuální informace o počasí. Pojďme se podívat na Lysou horu, kde je 7 stupňů Celsia, skoro zataženo. V Ostravě Porubě mají 11 stupňů Celsia a polojasno. A například v Osoblaze je 11 stupňů Celsia a také oblačno. Podle předpovědi počasí má dnes být zataženo až oblačno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty pro dnešek 15 až 19 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být většinou dobré. Tolik aktuální počasí, krásné ráno přejeme.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 22 minut, to je přesný čas, pojďme do Karviné, ta bude znovu nabízet investorům pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. Město přitom areál koupilo před 6 lety, jenže původní zájemce, který tam chtěl postavit obchodní centrum služeb a řemesel, opakovaně nedodržel podmínky smlouvy. Celkem proto na pokutách zaplatil 8 milionů korun a nakonec z kontraktu sešlo.
1: Ten areál je opravdu rozsáhlý, tady vidíme trávu, jsou tady nějaké asfaltové cesty.
2: Když se podíváme dokola, tak ten záběr toho pozemku je opravdu velký. On se nachází na ploše 4,3 hektaru. Je to opravdu výrazná plocha tady ve městě.
1: Ten pozemek pozorujeme s mluvčí magistrátu Monikou Dankovou. Karviné se povedlo v minulosti ten pozemek odkoupit, protože tady byly velké problémy. Dokonce tady byly nelegální skladiště pneumatik.
2: Před náma, ano, zrovna tady, kde se díváme, pár metrů před námi, několikrát tady zahořely pneumatiky. Tady bylo odkladiště všeho možného, takže to bylo zanedbané, chátralo to. My jsme potřebovali ten pozemek získat do vlastnictví, abychom s ním mohli něco udělat.
1: Karviné se povedlo tuto rozsáhlou parcelu koupit za 20 milionů korun. Nicméně teď se trošku nedaří získat toho investora, který by tady své plány dotáhl do zdárného konce. S tím posledním to dopadlo tak, že musel platit opakovaně pokuty a sankce.
2: Chtěl tady vytvořit obchodní centrum služeb a řemesla, tak nesplnil podmínky, které v budoucí kupní smlouvě měl.
1: No opravdu je to taková široširá pláň, uprostřed Karviné, vzadu jsou nějaké průmyslové objekty, za mnou je benzínka, cesta, z druhé strany cesta. Je to pozemek na první pohled dobře přístupný na strategickém místě, jen se ne tak dobře zhání budoucí investor.
2: Čili v této chvíli je ten pozemek opět volný, jsme na startu.
3: Náměstek primátora Lukáš Rašik, zvolený za SocDem, potvrzuje, že radnice už hledá nového investora.
4: Dokončujeme aktuálně nový posudek, aby jsme věděli aktuální ceny na trhu a budeme to znova vyhlašovat a vyvěšovat pro případné další zájemce.
1: Takže vlastně aktualizujete cenu těch pozemků?
4: Ano, protože už je to nějaká doba, takže chceme to zaktualizovat a znova dát ven.
3: Kompletní nabídku s aktualizovanou cenou chce radnice zveřejnit nejpozději letos na podzim. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak se zvyšuje počet multikin a letních kin. Podle tajemníka Unie filmových distributorů Jaroslava Pecky klesl za posledních 25 let počet klasických kin s denním provozem asi na 1/6. Více podrobností přidáme ve zprávách v 9 hodin. Rozbitá dlažba a řada výmolů po dlouhých letech zmizí z cyklostezky v Ostravě jihu. Radnice obvodu se na tom domluvila s obchodním řetězcem, který pozemek u konečné tramvají na Dubině vlastní. Do oprav se stavbaři pustí v nejbližších dnech, aby v létě už byla trasa funkční. Odhalení srdečního selhání, výhodami léku na hubnutí anebo riziky anabolik se budou ode dneška do úterý zabývat kardiologové na výročním kongresu v Brně. Čeští a slovenští lékaři budou taky sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, což je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Lázeňskou sezónu v Luhačovicích dnes a zítra zahájí festival Otevírání pramenů. Dnes je na programu jarmark, historické korzo, přehlídka historických automobilů a kulturní program. V neděli pak požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. V Karviné se dnes rozhodne o mistrech házenkářské extraligy. Domácí Baník v rozhodujícím pátém finále přivítá největšího rivala posledních let Plzeň. A i po třetí v sérii se pokusí využít domácího prostředí. Zápas začne v 18:30. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni, na horách naměříte maximálně 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Rohova na Opavsku. Dvě osobní auta havarovala v ulici hlavní u čísla popisného 92. Právě teď tam zasahuje policie. Dejte pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A za chvíli nás čeká pravidelné astronomické okénko. My se zeptáme, proč byly galaxie v raném vesmíru aktivnější, než je tomu dnes. Více už za chvíli. Hezké ráno přejeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pojďme k astronomickému okénku za hvězdami. Dnes bude řeč o tom, proč byly galaxie v raném vesmíru mnohem aktivnější než dnes. Odpovědí na tuto otázku je podle vědců zase o něco blíže. Nové výzkumy naznačují, že klíčovou roli hrál velký objem chladného plynu, který slouží jako palivo pro vznik hvězd. K vyšší aktivitě přispívaly také častější srážky galaxií. A díky moderním teleskopům a simulacím vědci postupně odhalují, proč byl raný vesmír tak dynamický. Více nám k tomu řekne už opavský astronom Tomáš Graf, se kterým jsme v telefonickém spojení. Přejeme dobré sobotní ráno.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Tak proč měly galaxie v raném vesmíru k dispozici více toho chladného plynu než dnes?
1: Jestliže se podíváme velmi daleko do vesmíru, tak vždycky ty naše pohledy vlastně vedou i hluboko do jeho minulosti. Opravdu do té dávné minulosti, těsně po vzniku vesmíru, po velkém třesku. No a tam v tom raném vesmíru byly galaxie doslova zásobárnami chladného vodíku, to znamená toho základního materiálu pro vznik nových hvězd. Protože krátce po velkém třesku většina toho plynu nebyla spotřebována. Galaxie, ty hvězdné ostrovy byly relativně mladé, velmi rychle se zvětšovaly a neustále gravitací přitahovaly další materiál z okolního prostoru. To bylo tehdy. V dnešním vesmíru je ta situace jiná. Ta značná část toho plynu byla během miliard roků přeměněna do podoby hvězd nebo zahřátá jejich intenzivním zářením. No a ten horký plyn, který nebo teplejší plyn, který vlastně mezi těmi hvězdami je dnes, tak se mnohem hůře smršťuje a ztrácí tak schopnost vytvářet nové hvězdy. Dá se říct, že v raném vesmíru z těch nových výzkumů aktuálních, proč se tady o tom tématu bavíme, tak vyplývá, že v raném vesmíru byl ten plyn hustší a chladnější a to byly ideální podmínky pro bouřlivou tvorbu nových hvězd. Velkou revoluci v tom směru přinesla pozorování pořízená nedávno kosmickým dalekohledem Jamesa Webba, který dokáže pozorovat právě ty velmi mladé galaxie v extrémních vzdálenostech a ukazuje se, že některé z nich byly překvapivě velké, jasné, už pouhých několik stovek milionů roků po velkém třesku.
0: No a jak přesně ovlivňují srážky galaxií rychlost vzniku nových hvězd?
1: Podle toho, co zatím z pozorování vesmíru víme, tak právě srážky galaxií patří k těm nejvíce dramatickým událostem ve vesmíru. A i když vlastně se spíše než o srážkách by se mělo mluvit o prolnutí, o prolínání těch hvězdných ostrovů, těch galaxií, protože jednotlivé hvězdy do sebe většinou nenarážejí, tak ty větší útvary, které jsou mezi hvězdami, to jsou obrovská mezihvězdná mračna prachu a plynu, tak při těch gravitačních interakcích těch hvězdných ostrovů, galaxií, se velmi silně stlačují. A právě toto je zásadní, pokud se zvýší hustota toho i jinak už nepříliš chladného, spíš horkého plynu, nebo plynu s vyšší teplotou, tak vlastně ta mez se překročí a zase tímto se spustí proces vzniku těch hvězd. Právě kombinace tady takových jevů, jako jsou srážky galaxií, vytvořila možnost toho, že vlastně ta hvězdná tvorba se vůbec nezastavila, ale ty důsledky těch dávných srážek vidíme dneska. Mnoho velkých galaxií, včetně té naší galaxie, galaxie s velkým G, vzniklo postupným splýváním menších galaxií. Například, což posluchači možná vědí, asi za 4 miliardy roku čeká taková kolize i naší galaxii a galaxii, která se nachází směrem v souhvězdí Andromedy. Ale opět bych rád podotkl, že nepůjde o katastrofu v tom filmovém slova smyslu, ale takové pomalé kosmické promíchání všech těch věc z galaxie v Andromedě a v naší galaxii, které vytvoří vlastně úplně novou galaxii.
0: Proč byly galaxie v raném vesmíru mnohem aktivnější než dnes? O tom jsme hovořili s opavským astronomem Tomášem Gráfem. Děkujeme za informace a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky velmi děkuju. Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí jsou připraveny v 8 hodin 48 minut. Pojďme se například podívat na Javorový vrch, kde je 9 stupňů Celsia, skoro zataženo. V Mošnově mají 12 stupňů Celsia a oblačno. Například na Horní Bečvě je 9 stupňů Celsia a skoro zataženo. Podle předpovědi počasí má dnes být polojasno až oblačno. Výjimečně se mohou tvořit slabé přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty pro dnešek 15 až 19 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tolik aktuální informace o počasí, krásné ráno přejeme.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin 53 minut a připraveny jsou tipy pro dnešní den. Vyberte si z nabízených akcí. Zveme třeba na hrad Hukvaldy, kde se koná první ročník mezinárodního lukostřeleckého turnaje Hukvaldský šíp. Jde o mezinárodní klání, které začíná v 9:30 dopoledne. Můžete tam vidět lukostřelecké ležení v dobových stanech, historické oděvy a vybavení. Velkou akci pro veřejnost připravili také na hradě Sovinci. Budou tam představovat bojové umění středověku. Připraveny jsou rytířské turnaje, střety v těžké zbroji, ale také loutkové divadlo, sokolnický program a různá řemesla. Celodenní program začíná už o 9:45. Obec Lichnov na Novojičínsku zve na lampionový průvod, sraz je u Zemanova mostu ve 20 hodin a končí se na fotbalovém hřišti, kde bude ohňová show. No a ještě pozveme do Ostravy, ta dnes láká milovníky jídla na Pojez Fest. Ten začíná v Dolních Vítkovicích v 10 hodin a kromě gastronomie má svou hudební část, třeba vystoupení zpěváka a hudebníka Janka Ledeckého. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech.
1: Bez tebe nové dny já už dávno nepočítám.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lokálních kin v Česku ubývá, roste počet multiplexů. Policie pátrá po 78-letém seniorovi z Hošťálkové na Vsetínsku. Na okraji Ostravy vyrůstá nový park ve stylu Josefa Lady. Bude zataženo až oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. V Česku ubývá stálých lokálních kin, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6.
2: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, přešli na digitální technologie.
3: Vysvětluje tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Podobný osud potkal i kino v Červené vodě na Orlicko-Ústecku, které přestalo promítat už v roce 2005.
4: To kino procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bití na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku.
3: Říká bývalá vedoucí kina Ludmila Macháčková. Obec teď v létě zahájí přestavbu kinosálu na společenský sál. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Po 78-letém seniorovi z Hošťálkové na Vsetínsku pátrají od půlnoci policejní hlídky. Do akce je zapojený i policejní vrtulník. Muž odešel z domu v pátek odpoledne. Musí brát pravidelně léky, které u sebe nemá. Pokračuje mluvčí zlínské krajské policie Monika Kozumplíková.
5: Při odchodu měl na sobě modro-červenou bundu a modré tepláky, šedou kšiltovku, černý batoh a černé tenisky. Sebou by měl mít i trekové hole. Pokud se může viděli, volejte prosím na linku tísňového volání policie.
0: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů EU. Sdělila to mluvčí komise serveru i rozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohly těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřeneckého fondu do RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Park plný mokřadů a tůněk tvoří pracovníci ostravských městských lesů v části Radvanice. Vzniká v prohlubni mezi dvěma silnicemi, kam zhora stéká dešťová voda. Dosud nepřístupné místo se promění v zónu, kde obyvatelé z okolí najdou chlad i v horkém létě. Podle starosty obvodu Radvanice a Bartovice ze starostů pro Ostravu Aleše Boháče práce skončí v říjnu.
6: Tento park bude mít název Ladův park, protože vzhledem k tomu mokrému území jsou zde používané prvky vrby, která patřila do ladových pohádek, a na konci jako třešničku bude umístěn onen vodník z ladových pohádek, který bude opravdu podle mě tak, jak by jsme si vzpomenuli na to, co jsme viděli v mládí v obrázkách.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia, na horách naměříte 10 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, stále v Rohově na Opavsku v ulici Hlavní u čísla popisného 92 se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům ve vodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jedou kolem.
2: Přesně, je to tak, kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum a proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česká, ale dá se říci, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikoval české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém městě nad Metují. Také tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém Mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho, zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co po straní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary. Ten daroval pan Páryš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. Na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.
4: Rozladěný klas.

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužená mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužená mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říct si tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže ano. Pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovou tu krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravena.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřeska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší. Pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali. Takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy, kde máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit. Už nejsem.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu, jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy, pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karviná znovu spouští hledání investora, kterému nabízí pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. V saském Švýcarsku zahynul 55-letý český turista. Ve Vsetínském zámku začíná výstava Stopy lidského umu. Bude zataženo až oblačno, naměříme až 19 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Zájemce o pozemek po bývalém okresním stavebním podniku v Karviné odstoupil od smlouvy. Původně tam měl vzniknout projekt obchodního centra služeb a řemesel. Za porušení podmínek zaplatil radnici pokutu ve výši 8 milionů korun. Město teď areál znovu nabízí investorům. Potvrzuje náměstek primátora Lukáš Rašik, zvolený za SocDem.
2: Dokončujeme aktuálně nový posudek, aby jsme věděli aktuální ceny na trhu a budeme to znova vyhlašovat a vyvěšovat pro případné další zájemce. Protože už je to nějaká doba, takže chceme to zaktualizovat a znova dát ven.
0: Pilová sezóna letos začala na konci února, tedy zhruba o 2 týdny později než loni. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je ale oproti loňsku větší sucho, proto se pil ve vzduchu drží déle. Klimatoložka Lenka Hájková potvrdila, že situace je horší ve městech. Může za to nevhodná výsadba stromů a znečištění ovzduší. Alergií na pil v Česku trpí asi čtvrtina lidí. V německém saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to webdeníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affensteine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu po feratě. Převezli ji do nemocnice. Ve Vsetínském zámku začíná výstava Stopy lidského umu. Muzeum regionu Valašsko v ní představuje řemeslnou zručnost předků a technická zařízení z 18. a 19. století. Výstava má upozornit na historickou hodnotu technických památek a jejich vliv na podobu kulturní krajiny Valašska, dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
3: Návštěvníci se budou moci podívat, jak vypadaly stále předindustriální provozy, jako pily, sklárny či kovárny. Ukážeme jim také zařízení využívaná pouze příležitostně, třeba malé lomy nebo polní cihelny, jež vznikaly podle aktuální potřeby stavebního materiálu.
0: Celé provozy by se do výstavních prostor zámku nevešly. Na výstavě proto budou zmenšené makety a taky dobové řemeslné nářadí. Sport. Hokejová reprezentace se v přípravě na mistrovství světa může přiblížit triumfu na švédských hrách. Po úvodním vítězství nad domácím týmem nastoupí svěřenci kouče Radima Rulíka proti Finům. Chytat bude Josef Kořenář z pražské Sparty. Utkání Česko-Finsko začne ve 12 hodin. Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na horách do 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bohumíně v ulici 9. května se srazilo osobní auto s cyklistou. Právě teď se to tam vyšetřuje. Počítejte s omezením provozu. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka,

0: Františka Hlubockého.
1: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé. Je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět. Jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů. To by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
2: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
1: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
2: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
1: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
2: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takový jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
1: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
2: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Takže jdeš do vody.
2: Ne, vždycky jdu do vody, ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček, vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
2: ne,
1: ty mušky.
2: Ovčí rovno.
1: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
2: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
2: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
1: A co ty ryby?
2: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
2: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde si řekneš, tam to zkusím?
2: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Nebo ty hledáš tu tůňku hlubší.
2: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
2: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
2: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
2: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
2: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
2: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrh podrážku u bot.
0: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultací podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

vodního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Vinařský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lokální kina v Česku ubývají, roste počet multiplexů. Škola v Dobré na Frýdecko-Místecku má nové vytápění i sluneční elektrárnu. Házenkáři Karviné se utkají s Plzní v rozhodujícím finále o mistrovský titul. Bude zataženo až oblačno a teploty až 19 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak multiplexu a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
3: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 25 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
1: Policisté zrušili pátrání po 78-letém seniorovi z obce Hošťálková na Vsetínsku. Muže našli v nepřístupném terénu s drobnými oděrkami a předali ho záchranářům. Senior odešel z domu v pátek odpoledne bez telefonu a bez léků. Policisté po něm pátrali i s vrtulníkem. Školu v Dobré na Frýdecko-Místecku bude vytápět nová plynová kotelna. Původní kotle už byly zastaralé. Kvůli nedostupným náhradním dílům už nebylo možné opravovat poruchy. Jak dodává starosta Jiří Carbol z KDU-ČSL, součástí 20-milionové investice je i fotovoltaická elektrárna.
4: Došlo k instalaci fotovoltaických panelů na střeše, fotovoltaická elektrárna, a to bylo doplněno kogenerační jednotkou. Provedení tady toho nám uspoří v reálu zhruba 1 milion korun ročně, jsou úspory na těch energiích.
1: Na Bíloveckém zámku se v poledne objeví strašidla, otevřou novou zámeckou sezonu. Návštěvníky čekají tematické prohlídky a divadelní představení. V 16 hodin tam bude vernisáž uměleckých děl na téma hororů a strašidelných příběhů. Během sezóny bude zámek v Bílovci otevřený každou sobotu a neděli odpoledne. Letos tam také pokračují opravy. Vznikne tam replika dobové kuchyně a bezbariérové toalety pro návštěvníky. Sport. V Karviné se dnes večer rozhodne o mistrech házenkářské extraligy. Domácí Baník v rozhodujícím pátém finále přivítá největšího rivala posledních let, Plzeň. A i po třetí v sérii se pokusí využít domácí prostředí. Zápas začne v 18:30. Karviná s Plzní se potkávají ve finále od sezóny 2017 až 2018. Karviná se od té doby radovala 4x, Plzeň 3x. Celkově usiluje karvinský celek o 15. mistrovský titul, Západu Češi o 9. Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, později odpoledne a večer má oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia, na horách naměříte 10 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova poblíž kruhového objezdu se srazila dvě osobní auta. Dejte tam pozor. A nehodu se zraněním hlásíte z Rýmařova, konkrétně z ulice Sokolovská. I tam buďte velmi opatrní. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 11. hodině přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. No a sobotu si můžete užívat i ve společnosti kolegy Artura Kubici, jako před chvílí v Hobby magazínu, tak za chvíli v humorné prevenci kriminality, která je doplněna písničkami českých i moravských dechovek. Zkrátka s dechovkou se vypravíme na zločince, ostatně jako obvykle v tuto dobu, a přidáme samozřejmě i písničky, které nestárnou. Už za chvíli třeba od Pavola Hapery. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

Vítejte, vážení posluchači, u rozhlasových přijímačů a zároveň u jediného pořadu svého druhu na světě, který má název S dechovkou na zločince. Při poslechu nejzajímavějších zločinů, které se někde v kraji udály, vás vítá váš průvodce dechovkou plechovkou Artur Kubica. A tohle bude úplně normální, nevinný vtip ze současnosti. To se blažence narodilo děťátko a sestřička v nemocnici si ho kolíbá v náručí a povídá: to je zajímavé, to je zajímavé, jak se to miminko tak chytře na mě kouká, má takový inteligentní pohled. A ta maminka povídá: no to je jasné, že má chytrý kukuč, sestřičko, vždyť jsem ho skoro 9 měsíců tahala na přednášky na fakultu sebou. Chcete mít chytré děti? Posílejte je do školy už od malička. No a začneme pěknou písničkou Antonína Osičky a Bronislava Zpěváka a bude to malebná dědinka od Hornobojanů. To, abyste si nejprve dali trochu dobré muzičky, než vás začnu strašit zločiny.

Sedím si tak doma a pracuju. Mám otevřený balkón, dveře na zahradu naplno, venku je teplo, tak aby se trošku ten dům provětral, kočky i psi si dělají, co chtějí. No a pak mě najednou napadlo, co když přes zahradu přijde nějaký zloděj a vleze mi dovnitř, já sedím třeba teď v obýváku, on mi proběhne dům po schodech nahoru, prohledá šuplíčky a třeba mi ukradne mou novou trumpetu. A tak jsem při práci, kdy nejsem na verandě, ty dveře na zahradu zavřel. Máte to podobné? Vzpomínám si na případ z Opavska, kdy paní dělala vzadu, za domem na zahrádce, něco tam okopávala a sadila a vstupní dveře do domku nechala odemčené. No tak jasně, byla doma. Tak kdo by si dovolil jí vejít do domku a krást? Jenže právě to se stalo. Zloděj si otevřel nezamčenou branku do zahrady a šel dovnitř. A protože paní dělala vzadu na zahradě, no tak tam měl plno času prohlédnout si ten domeček zevnitř. Už si nespomínám, co tenkrát ukradl, myslím, že to byla kabelka s peněženkou, tedy nic moc. No a my si teď řekneme, co by se stalo, kdybyste přišli dovnitř z té zahrady do domku a uviděli tam cizího člověka. Tak takový zloděj by nejspíše řekl: dobrý den, všude vás hledám, bydlí tady někde Vašek? A vy byste mu řekli: tady žádný Vašek nebydlí, co tu děláš? A on by se slušně omluvil, že se nejspíš spletl, že si spletl domeček a odešel by tou samou cestou, kterou přišel. No a vy potom voláte policistům, jenže ani nevíte, co vám ukradl a co když nic neukradl, jenom prohledal dům. No a když ho zastaví policisté, tak se zase bude vymlouvat, že se spletl, že ten Vašek sice tady někde bydlí v nějakém domku, ale on neví, ve kterém. A policisté radí, i když k tomu počasí vybízí, je teplé období a každý větrá, tak v případě odchodu z domu uzavírejte dveře, které nemáte pod dohledem, zamykejte a když odcházíte třeba někam do obchodu, tak uzavírejte i okna otevřená na ventilaci. Stačí chvilka a nezvaný host se snadno dostane do vašeho domu. A to stojí pán před soudem pro uznání otcovství a ten soudce se podívá na tu paní a povídá: tak vy tvrdíte, že vás tady pan odpůrce pozval do svého bytu pod záminkou, že vám ukáže svou velkou sbírku motýlu. Máte na to nějaký důkaz? A ta paní se tak rozhledne po té soudní síni, ukáže dozadu tam na jednu lavici a říká: ano, ano, důkaz je v druhé řadě, tam sedí můj maličký otakárek. Dáme si Řečkovické stárky, to je polka Mirka Nauče a Richarda Plachého a hraje nám to z Domnečanka.

To koncem dubna dostala 44-letá paní zprávu v aplikaci Messenger ve svém mobilním telefoně a ta zpráva budila dojem, že jí píše nějaký kamarád, kterého zná. A v té zprávě jí ten nějaký známý poslal odkaz na hlasování v pěvecké soutěži. A ta paní v domnění, že pomůže známému, na ten odkaz klikla, potom se otevřela stránka, která vypadala jako portál sociální sítě Facebook. Na stránce se objevila žádost o zadání přístupových údajů do platformy Facebook, které poškozená vyplnila, v anketě odhlasovala a stránku uzavřela. Jenže právě tím dala ta paní možnost podvodníkům, aby se dostali do jejího facebookového účtu, včetně toho Messengeru. A ti potom poslali všem lidem, které měla v přátelích, žádosti o půjčku, o maličkou finanční hotovost. Ahoj, já jsem v nouzi, potřebuji prosím tě rychle půjčit třeba 10 000 korun. A to rozeslali všem v tom seznamu těch kontaktů a přestože to ta paní zjistila a vymazala rychle facebookový účet, tak jeden její příbuzný ji na tu žádost poslal na to konto, co tam ti podvodníci napsali, 17 000 korun. A policisté radí, buďte obezřetní ohledně vzkazů, které vám do soukromých zpráv někdo posílá. Nikomu nic neposílejte, když chce kamarád peníze, ať si k vám přijde osobně. A našel jsem pro vás zajímavý, velice moderní vtip. Není moderní, ale je univerzální a dá se použít v každé době. To tatínek ukládá do postýlky svého synáčka, pohladí ho po lavičce a povídá: spínkej sladce, ty můj chlapečku, a kdybys v noci něco potřeboval, tak tatínka zavolej a maminka k tobě hned přijde. Ha, ha, ha. Stanislav Esterka, to už je ve světě dechovek plechovek docela pojem, tak ten vymyslel pro Bojany písničku Bijou zvony kostelní a my si ji teď právě

to sedí chlap doma na gauči před televizorem, ze kterého trčí topůrko zaseknuté sekery. No a do toho obývacího pokoje právě přichází jeho manželka s tácem jednohubek a červeným vínečkem ve skleničkách a povídá: tož právě jsem se tě, Karlíčku, chtěla zeptat, jestli je v té naší bedně dneska nějaký zajímavý program. Já to říkám pořád, televize, to je zlodějka času, pusťte si rádio, u toho můžete pracovat, cekat trávu na zahradě, popíjet pivečko, klidně si zaspívat a nemusíte hlavně na to koukat a ničit si vlastní představivost, fantazii. A až budete v úzkých, tak to rádio na dvě baterečky pojede a bude vás informovat, i když povodně nebo pokažená elektrárna vyřadí z provozu televize a mobily. Prostě rádio, rozhlas je kamarád, který je tady i v krizových situacích. A tak vás tímto zvu příští týden 16. května v sobotu k nám do Českého rozhlasu Ostrava na den otevřených dveří a bude to od 10. do 16. hodiny. Vemte děti, vemte vnoučata, třeba budou zírat na to, jak to rádio funguje, protože něco takového v jejich mobilu určitě ještě neviděli. A teď to bude hrozně složitý vtip. To povídá jeden soused druhému. Pane, ten váš pes včera tak vytrvale štěkal, že moje dcerka musela přerušit hodinu zpěvu. A ten soused povídá: no nezlobte se na mě, pane sousede, já za to nemůžu, vaše dcera si začala jako první. Dáme si malá štěňátka ze Šardic a bude to mladá muzika Šardice a jejich písnička Františka Maňase a Vladimíra Salčáka nazvaná Dostala jsem takovou radu a zpívá to Janička Popelková.

to byla mladá muzika ze Šardic a to jde maminka se svou maminkou parkem a tlačí kočárek, ze kterého se na ně usmívá takový pěkný klučínek a ta maminka té své dceři povídá. Krásný, fakt krásný chlapeček, ten se ti opravdu povedl, jsem na tebe tak hrdá, je to celý tatínek, jenom si prosím tě dávej moc dobrý pozor, aby se nepotkal s tvým manželem, ta podoba je zarážející. Onehda jsem šel okolo jedné mladé maminky, stála s kočárkem, vykecávala s nějakou kamarádkou, kouřila jednu za druhou, houpala v tom kočárku sedící batole, co dojídalo rohlíček a ještě ho toho bečelo. No a mezi tím, co si ta maminka povídala s nějakou kamarádkou, tak jsem se zaměřil na to batole a všiml jsem si, že je pěkně špinavé, jako malé prasátko. Chtěl jsem to té mamince říci, máte děťátko jako prasátko, ale neměl jsem odvahu, protože jsem tušil, že kdybych ji řekl, že tady vykecává zatímco má dítě ušmudlané jako čuňátko, tak by mi bez tak vmetla do obličeje cosi o otravovi, co se má starat sám o sebe. Dáme si Karla Fitztuma a Josefa Vašíčka a jejich polečku tam u Kyjova.

0: A tady to mě dostalo. Je to velice nepěkný vtip. To volá takový malý kluk pod balkónem domů a volá: tatínku, tatínku, vyjdi prosím na balkón. A ten tatínek vyjde, pod balkónem vidí hromadu dětí, všichni koukají nahoru na ten balkón a ten tatínek se ptá toho svého synáčka: co potřebuješ? A ten kluk povídá: ale nic nepotřebuju, nic, tady kluci a holky ještě nikdy neviděli paroháče, tak jsem tě chtěl ostatním ukázat. A to tak kráčí dva manželé cestou domů z obchodu, sem tam se pohádají, víte, jak to chodí, něco si odrknou, no jako prostě manželé. A tu ta paní koukne před sebe na pěšinku a tam na zemi lezou vedle sebe dva šneci. A ta dáma na ně ukáže prstíkem a říká: z těch si vem příklad, Karle, podívej se, jak jdou spolu tím chodníčkem svorně. A ten Karel mávne rukou a povídá: no jasně, že jdou spolu svorně, ty se divíš, přece vidíš, že každý z nich bydlí ve svém, tak proč by se hádali? Příjemný a krásný den bez lumpu a darebáku s klidným partnerem vám přeje
1: Artur Kubica s defokou na ty zločince, no a to asi je všechno.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 9 minut bude pravé poledne, připraveny jsou zprávy a také hudební pošta. To vás bude provázet kolegyně Iveta Dadamová. Pavel Janošec přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249 nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pilová sezóna letos začala později než loni, ale zhoršuje ji větší sucho. Nemocnice v Valašské Meziříčí má nový přístroj na spánkové poruchy. Na okraji Ostravy vyrůstá nový park ve stylu Josefa Lady. Odpoledne bude oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré poledne. Pilová sezóna letos začala na konci února podle meteorologů asi o dva týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho, které jen zmírnily deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi čtvrtina obyvatel.
4: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
5: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
6: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
5: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
5: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Plicní ambulance nemocnice ve Valašském Meziříčí pořídila nový přístroj pro vyšetření poruch dýchání ve spánku. Zařízení monitoruje 9 fyziologických parametrů najednou. Sleduje například saturaci krve kyslíkem, srdeční a dechovou frekvenci nebo polohu těla během spánku. Podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské trvá vyšetření 5 až 8 hodin.
8: Klíčovou předností přístroje je možnost domácího vyšetření. Pacienti si přístroj mohou vzít domů a vyšetření absolvovat ve svém přirozeném prostředí, ve vlastní posteli. Pro mnoho z nich je to obrovská úleva, protože přesně vědí, že jejich spánek bude přirozený.
2: Park plný mokřadů a tůněk tvoří pracovníci ostravských městských lesů v části Radvanice. Vzniká v prohlubni mezi dvěma silnicemi, kam zhora stéká dešťová voda. Dosud nepřístupné místo se promění v zónu, kde obyvatelé z okolí najdou chlad i v horkém létě. Podle starosty obvodu Radvanice a Bartovice ze starostů pro Ostravu Aleše Boháče práce skončí v říjnu.
9: Tento park bude mít název Ladův park, protože vzhledem k tomu mokrému území jsou zde používané prvky vrby, která patřila do ladových pohádek, a na konci jako třešničku bude umístěn onen vodník z ladových pohádek, který bude opravdu podle mě tak, jak by jsme si vzpomenuli na to, co jsme viděli v mládí v obrázkách.
2: Země Evropské unie si připomínají Den Evropy. Jde o výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, ve které tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil plán pro hlubší spolupráci mezi státy Evropy. To vedlo k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, ze kterého postupně vznikla Evropská unie. Ta dnes taky slaví 40 let od přistoupení Portugalska a Španělska.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami od 14 do 18 stupňů. V noci a zítra čekejte jasno až polojasno. Teploty v noci klesnou až na 3 stupně, přes den vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová, probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinku. Objížďka vede po ulicích Kantoníčku, Ostravské a Sokolovské. Provoz na moravskoslezských silnicích je v těchto chvílích bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásné poledne vám všem, 4,5 minuty po 12. hodině. Máme právě teď, posloucháte Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli také písničky na přání v naší polední hudební poště. Kdo dnes slaví svátek má Ctibor, tak Ctiborům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 9. května. I vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Písničky na telefonická přání jsou připravená, pokud máte k dispozici telefonní linku a tu právě teď dávám 59 611 22 66 a můžete ji využít až do 13. hodiny. Tak krásný poslech, ten vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dadamová.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám už paní Anešku, která se dovolala do té dnešní sobotní polední hudební pošty. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím.
1: Děkujeme.
2: A přeji všem příjemný den. Nám všem maminkám z klubu a také maminkám, kterým nikdo nezahraje, všechno nejlepší, hodně zdraví, láska, rodinné pohody k zítřejšímu dní. Matek přeje Aneška. Děkuji vám.
1: Dobře, písničku posílám a vám přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji, nasledanou.
1: Já děkuji.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ano a teď právě také ve společnosti Hudební pošty a vašich písniček na přání. Vítám paní Lidušku, krásné odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Ostrava.
1: Děkujeme.
2: Dnes slaví krásné narozeniny 70 let naše sestřička Anička Slobodová z Komuny Hodky. Tak jí přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka do dalších let. Tak drahá sestřičko, cení se na židličku, nalej se skleničku dobrého vínečka, to ti ze srdíčka přeje sestra Lidka s celou rodinou a také sestra Eva, Maruška a bratr Jeník. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
1: Cestu životem, jak jste si přála, paní Liduško, už posílám a také se loučím.
2: Děkuju.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: No, vám taky.
1: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidáme další z vašich oblíbených písniček. V polední hudební poště ji teď vybírá paní Brigita, kterou zdravím. Brigito, hezké odpoledne přeji.
2: Hezký den přeji paní Ivetku vám i všem posluchačům. Děkuji. Dnes slaví své krásné 70. narozeniny naše maminka Anička Slobodová z Komorního Hodky. Drahá maminko, k tvým 70. ti chceme říct jedinej, jsme šťastní, že tě máme, že jsi stále mezi námi, že můžeme slyšet tvůj smích, přijít za tebou pro radu, nebo jen tak posedět u kávy. Ze srdíčka ti přejeme pevné zdraví, radost ze života a mnoho dalších krásných let, obklopených lidmi, kteří tě mají rádi, a věř, že mezi nimi jsme i my. Za celou naši velkou rodinu, dcera Brigita. A vám přeji za vyhledání písničky, děkuji za vyhledání písničky a přeji krásný den.
1: Také přeji krásné odpoledne, krásné oslavy, oslavenkyni jen to nejlepší a písničku pro mámu, to už posílám naslyšenou.
2: Moc děkuji, naschledanou.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Také vaše polední hudební pošta, kde si vybíráte písničky na telefonická přání. Podařilo se dovolat také paní Emílii, kterou zdravím. Paní Emilko, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, přeji všem posluchačům i vám v rozhlase.
2: Děkujeme.
3: Tady Emílie z Nebor. Prosím o zahraní písničky pro Annu Slobodovou z komorní hodky, která má dneska krásné kulaté narozeniny. Milá Hanko, přeji ti hlavně toho zdravíčka, štěstíčka a se ti ve všem daří. To ti z celého srdíčka přeje Teta Kluzová, celou velkou rodinou. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
2: Písničku už posílám a přeji vám hezké odpoledne. Naslyšenou.
3: Vám taky děkuji, nashledanou.
2: Také děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dopolední hudební pošty do té dnešní sobotní se dovolala také paní Hilda, kterou můžu přivítat. Hezké odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne a dobrý poslech všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava k zítřejšímu dni matek a pěkný poslech. Milé oslavenkyně maminky, přeji hodně srdečných přání. Jsem prababička, tak mám hodně matek, které mají zítra svátek. Dcera, vnučky, kamarádky, sousedky a všem maminkám. A také naše matička Frištácka, ať je chrání a přeji jim hodně a hodně zdraví. To přeje prababička Hilda z Karviné a prababička Zdenička z Martinova. A ještě jednou všechno nejlepší a děkuji Českému rozhlasu za vybrání písniček a zas někdy na shledanou.
1: Písničku Maminka s Jakubem Smolíkem už posílám a loučím se. Hezké odpoledne vám přeji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Jsme přibližně v polovině té dnešní sobotní polední hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Vítám dalšího z vás, kdo vybírá písničku, tentokrát paní Věrku. Hezké odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne, já vás zdravím, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: A zdravím Radio Ostrava a všechny posluchače. Tady posílám písničku k svátku zítřejším matkám celé ostravské rodince. Paní Lapišové do Havířova, Anice do Ostravy, Jarmilce do Ostravy, do Havířova, Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku, Marušce z Koryčany Pasek, Vojtěžce do Dobré a Věrce na Lubno. Já vám všem přeju hodně zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To vám přeje Věrka z Frýdku. A ještě bych chtěla do domovu důchodců, do Frýdlantu, všetkým taky zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To vám přeje Věrka. A paní Ivetko, poslechni si tak tu písničku a je to taky pro vás.
1: Děkuji.
2: A hodně zdraví, zdraví, paní Ivetko. A hezký den. Naschledanou.
1: Moc krát děkuji, paní Věrko. Hodně zdraví, pohody i vám. Písničku už posílám. Vyznání je máme s Kortinou a přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: To posloucháte každý den mezi 12. a 13. hodinou a také se aktivně zapojujete. Teď vybírá písničku paní Zdeňka, ale nejprve se přivítáme. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den, taky vám hezké odpoledne. Zdravím Děkuji. Všechny v rozhlase. A dneska bych chtěla popřát k zítřejšímu svátku paní Blaži Drápalové z Rožnova Dolních Pasek. Přejeme jí hodně, hodně zdraví a osobní pohody, ať se jí všechno daří. Děkuji.
1: Dobře, k tomu písnička, kterou jste si přála, Mámo, maminko, moje zlatá a duo Yamaha. Přeji hezké odpoledne a písničku už posílám. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 59 611 22 66, to je telefonní linka, kterou naplno využíváte právě teď v polední hudební poště. Podařilo se dovolat také panu Petrovi, kterého už vítám. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, paní Ivetko. Zdravím Radio Ostrava, celou rozhlasovou rodinku. Tuto písničku posílám zítřejšímu svatku matek, maminek. Milé maminky, přeji vám zítřejšímu svátku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. A tuto písničku posílám i vám, paní Ivetko. A děkuji vám za vyhledání písničky a někdy zase nasledanou.
2: Tak já také děkuji, přeji krásné odpoledne a veselku s písničkou Tvé vlasy kvetou, maminko, už posílám naslyšenou.
3: Děkuji. Naslyšenou, děkuji.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Doufám, že si užíváte pohodový víkend, třeba právě v naší společnosti. Další písničku na přání teď vybírá totiž paní Julie. Hezké odpoledne.
2: Děkuji za krásné přivítání, paní redaktorko. Zdravím vás a všechny posluchače, děkuji, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do Kravařkoutu pro paní Alenu Dymlovou, která oslavila v pondělí svých krásných 70 let. Přeji všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu ochranu Matky Boží. Přeji Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo ji znají a mají rádi. Tato písnička bude taky pro všechny matky. Vám děkuji za prostor ve vysílání. Všem přeji krásné, slunné majové dny a naslyšenou.
1: Krásné májové dny i vám. Písničku Svetlásku má, tu už posílám a loučím se i já. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tak to končí ta dnešní sobotní polední hudební pošta, vaše písničky na přání. Za necelé 3 minuty už aktuální zprávy, co se dovíte ve 13 hodin. Karviná hledá nového investora pro dlouho nevyužitý areál, který řekneme za chvíli. Po 13. hodině výlety, reportáže z hradu, zámku, rozhleden jeskyní i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Bude toho samozřejmě více, tak příjemný poslech a krásné odpoledne všem.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Karviná hledá nového investora pro dlouho nevyužitý areál. Předseda slovenské vlády Fico se v Rusku sešel s prezidentem Putinem. Dětem v Ostravě Hrabůvce slouží nová zahrada. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré odpoledne. Karviná znovu nabízí pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. Město ho získalo před 6 lety a původní podnikatelský záměr se nakonec nepodařilo naplnit. Investor opakovaně neplnil smluvní podmínky a na pokutách zaplatil 8 milionů korun. Nakonec od projektu odstoupil a město bude hledat nového zájemce, potvrdila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Chtěl tady vytvořit obchodní centrum služeb a řemesla, tak nesplnil podmínky, které v budoucí kupní smlouvě měl. Ten záběr toho pozemku je opravdu velký. On se nachází na ploše 4,3 hektaru. Je to opravdu výrazná plocha tady ve městě.
1: Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do ruské metropole dorazil na oslavy spojené s 81. výročím konce druhé světové války. Tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale Fico nezúčastnil. Informovalo o tom ruské vydání stanice BBC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní potvrdil, že šéf slovenské vlády měl v úmyslu Putinovi předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Mezi Kyjevem a Moskvou aktuálně platí třídenní příměří. Děti z mateřské školy Harmonie v Ostravě Jihu můžou využívat novou zahradu. Úpravy trvaly 3 měsíce. Staré prolézačky nahradily nové a navíc přibyl i hmyzí domek, hmatový chodník či lanová dráha. Podle mluvčí Ostravy Jihu Ilony Honusové na ozdravení se ozdravení dočkali i stromy, které na zahradě rostou.
4: Součástí úprav bylo také osazení ptačí budky, vytvoření terénního kopce, výsadba proutěného vrbového iglu a plínkového záhonu. Vzniklo tak inspirativní prostředí, které podporuje pohyb, kreativitu i vztah dětí k přírodě.
1: V Česku ubývají stále lokální kina. Naopak přibývá počet multikin a letních kin. Podle tajemníka Unie filmových distributorů Jaroslava Pecky klesl za posledních 25 let počet klasických kin s denním provozem asi na 1/6. Je to proto, že malá lokální kina často neměla peníze na potřebnou digitalizaci a nemohla tak promítat filmové novinky. Nahrazují je multiplexy a letní kina.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně, v údolích až 1 stupeň a přízemní mrazíky. Přes den pak čekejte jasno až polojasno, později odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na 18 až 22, na horách na 13 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte nám o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553. Jezděte opatrně. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, jak bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl od toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů víme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě, o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceněnou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Možná jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebých hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně, tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala, je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu, zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen. Takže sedlák je pak odvezl do lesa v Polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jihovýchodním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevědí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách. Není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A. v Hrtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Hrtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou lahev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století. Bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky. Dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase, ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like a fool.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Česku roste poptávka po historických nemovitostech. V Brně začíná výroční lékařský kongres, schází se na něm na 3000 kardiologů. Policisté ukončili pátrání po seniorovi z Hošťálkové na Vsetínsku. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré odpoledne. Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Češi kupují zámky, kostely, fary nebo mlýny. Například podle realitní kanceláře Lux & Exclusive Properties meziročně stoupl prodej zámeckých nemovitostí o 50%. Původním majitelům se rekonstrukce často nevyplatí a náklady na energie rostou. Historické památky za rekordní částky loni prodával i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odhalení srdečního selhání, výhodami léku na hubnutí nebo riziky anabolik se budou ode dneška zabývat kardiologové na výročním kongresu v Brně. Čeští a slovenští lékaři budou taky sdílet zkušenosti v oblastech národního kardiovaskulárního plánu, což je osnova pro jejich práci na dalších 8 let. Věnovat se budou i prevenci onemocnění srdce, vysvětluje Aleš Linhart z České kardiologické společnosti.
2: Postupně narůstající zátěž české populace kardiovaskulárními chorobami nemá mnoho dalších řešení, než se věnovat kardiovaskulární prevenci, a tak budeme diskutovat například problémy vysokého krevního tlaku, problémy, které souvisejí s vysokým cholesterolem a možnostmi jeho léčby.
0: Sjezd českých a slovenských kardiologů se koná v Brně každoročně. Letos potrvá do 12. května. Policisté zrušili pátrání po 78letém seniorovi z obce Hošťálková na Vsetínsku. Muže našli v nepřístupném terénu s drobnými oděrkami a předali ho záchranářům. Senior odešel z domu v pátek odpoledne bez telefonu a léků. Policisté muže hledali i vrtulníkem. V ostravských Dolních Vítkovicích je dnes první letošní Pojezfest. Krajský festival se zaměřuje na gastronomii. Během léta se postupně koná kromě Ostravy i na Ostravici a v Karlově Studánce. Program je celodenní a kromě kuchařské show nabízí i ochutnávky z celosvětové kuchyně. Prezentují se zde podniky, které se v přípravě menu a jídel nechávají inspirovat třeba mexickou, asijskou nebo kuchyní Jižní Ameriky. Najdete tady ale i prezentace lokálních farem. Sport. Házenkáři Karviné čeká za stavu 2-2 na zápasy rozhodující pátý duel extraligy proti Plzni. Utkání začne v 18:30. V sérii zatím vždy zvítězil domácí tým a právě na podporu fanoušků se těší karvinská spojka Jonáš Pacl.
3: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možnému. Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně, v údolích až na 1 stupeň a přízemní mrazíky. Přes den pak čekejte jasno až polojasno. Později odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 22, na horách 13 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte na Frýdecku Místecku u Staříče. Na silnici směrem k Fričovicím se srazila dvě osobní auta, přičemž došlo k úniku provozních kapalin. Na místě zasahují hasiči. Jiné mimořádné události z moravskoslezských silnic nemáme hlášeny. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám příjemné odpoledne. Po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit, že vás seznámíme s Václavem Mužíkem. Toho kolegyně Romana Kubicová poznala na výstavě Mistři řemesla. Čemu všemu se Václav Mužík věnuje, se dovíte už za chvíli. V polovině hodiny přidáme zajímavé povídání s ředitelkou Charity Studenka, s Jarmilou Pomykálkovou. No a druhá část hodiny, kromě jiného, bude patřit také informacím o počasí. Jsme meteorologi vše proberu ve 14 hodin a 45 minut. A co muzika? Helena Vondráčková, Argema a nebo třeba Black Milk, ale bude toho více, tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Argema v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My se teď budeme věnovat ale jednomu řemeslu. Podle statistik totiž klesá prý zájem o učňovské školství. Ovšem, nedávná výstava Mistři řemesla v Ostravě ukázala, že precizně zvládnuté řemeslo může být i uměním. To muselo napadnout každého návštěvníka při pohledu na dřevěné duté vázy z jednoho kusu dřeva. Jejich autorem je Václav Mužík a právě o jeho cestu k řemeslu se zajímala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: S dřevem vlastně pracují stolaři, tesaři, nábytkáři a vy jste takový umělecký zpracovatel dřeva, dá se to tak říct?
2: Ano, převážně umělecký zpracování dřeva. Zaměřuju se na umělecký výroby a na designové produkty.
1: A jaká byla vaše cesta k tomu řemeslu?
2: Já jsem se vyučil jako truhlář, potom jsem začal pracovat s restaurováním starožitností a začal jsem dělat designovou zakázkovou výrobu a později i takovýhle ty vázy.
1: K tomu, aby člověk dělal designové věci, tak musí mít hodně toho uměleckého cítění, takže to vás asi škola nenaučí. Tak hledal jste to v sobě lehce nebo těžce?
2: Škola to naučí částečně, ale člověk má většinou potřebu nějak tvořit a nebo prostě vyloženě nějaké věci, které nejsou běžně na trhu, chce doplnit, tak vlastně to musí vymyslet a jak to vyrobit a pak to nějak dopadne. No.
1: Tak my třeba některé ty dopady tady zrovna máme, jsou to takové velice zajímavé, nádherné dřevěné vázy, jedna je z leštěného dřeva, mozaikovitě poskládané, tak jak se to vlastně dělá? To všecko jako ručně poskládáte, sklad těch kreze?
2: To je všechno ručně poskládané, je to z mnoha kousků a vlastně dělá se to, že se, tady je to vidět na tom dně, že se slepí takový desky z jednotlivých proužků dřeva, ty se postupně řežou, lepí se na sebe a postupně se to soustruží a vytvoří to takovouhle strukturu a navazuje to na sebe po celém obvodu a po celé výšce.
1: To je práce poměrně asi dlouhodobá, že jo? Kolik vlastně vám zabere času udělat jednu takovou mísu?
2: Paradoxně tady ty věci nejsou až tak náročný na čas. Takováhle věc, včetně procesu, kde se prostě čeká, trvá tak jako 14 dní až měsíc podle složitosti. Ale potom vlastně, co jsou tady ty ostatní vázy, které jsou třeba z jednoho kusu dřeva, velký objekt, tak tam ta výroba trvá rok až dva.
1: Jak to? Co je na tom tak zdlouhavého?
2: Když si vezmete třeba nějaký velký trám dřevěný, zkuste si vzpomenout, jestli jste někdy viděl bez prasklin. Asi ne.
1: Ne.
2: Tak právě
1: jo?
2: Ne. Tak právě to je to složitý, aby ty vázy se neroztrhaly, to dřevo, aby vysklo a neroztrhalo se, tak se vyrábí vlastně, že se veme veliký špalek, který má na začátku třeba 60 kilo. Vysoustruží se jenom takový jako polotovar ze syrovýho mokrýho dřeva. Ten se potom dá do speciální lázně, tam je asi měsíc nebo dva. No pak minimálně půl roku je pomalej řízený proces sušení a potom z toho polotovaru se teprve dělá takovýhle nějaký objekt. Vidíte to, tady tu tloušťku stěny, ta má přibližně 3 mm a vlastně celý objekt je dutý. A na těchto vázách je zajímavý, že tam máte strukturu celého stromu, de facto příběh celého růstu stromu. A je to jenom jeden kus a váha z původních asi 60 nebo 50 kilo, co mohl mít tenhle špalek, tak je teďka nějaký 3 kila, zhruba 2 kila.
0: Dodává stolař Václav Mužík, který na výstavě Mistři řemesla v Ostravě představil své umělecké dekorace. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď jedno zastavení také na Novojičínsku. Charita ve Studence totiž dokončuje nový domov pro seniory. Jeho součástí je i relaxační místnost, kterou zdobí velká mozaika. Hlavním motivem je obraz uvedení páně do chrámu. U mozaiky se zastavila s ředitelkou Charity Studénka Jarmilou Pomykálkovou i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Nová mozaika v domově svatého Jáchyma ve Studence. Toto je taková místnost relaxační.
2: Ano, tady ta místnost je vlastně relaxační místnost, která bude sloužit klientům, ale může i pracovníkům pro takovou relaxaci, oddych. Budou tady moci využít masažní křeslo, můžou si tady sednout do křesla, číst si, nebo prostě jenom si přemýšlet. Takže taková oddechová místnost.
1: Říká ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková. No my jsme sem vešli a na mě už dýchl tady takový klid. Je to taková tiší místnost?
2: Ano, ano, je. Je i tak jako orientovaná, že vlastně je do zahrady. Myslím si, že tady bude všem dobře.
1: A námět té mozaiky, který je přes celou čelní stěnu té místnosti, ten je duchovní. Nebo náboženský.
2: Ano, je to motiv uvedení páně do chrámu. Je to vlastně motiv, kdy pana Maria s Josefem přinašejí Ježíška do jeruzalemského chrámu a tam potkávají Simeona, který vlastně vidí v Ježíši světlo světa a spasitele.
1: Ruční práce řemeslníků.
2: Ano, ano, je to ruční práce z dílny všech svatých z Brna.
1: Takže museli z těch kousků to slepit. Ano. Nevíte, paní ředitelko, z kolika kousků se ta mozaika skládá?
2: To nevím, ale možná někdy, když tady někdo bude relaxovat, můžeme spočítat, nevím.
1: Dostane úkol.
2: Ano, může být.
1: Jak dlouho se s tím tady řemeslníci skládali?
2: 3 dny.
1: Už to měli připravené z toho Brna?
2: Ty postavy už měli připravené a potom vlastně asi nejčernější práce byla skládání těch čtverečků a obdélníčků a lámání kamene. Ale byla to jako moc pěkná práce, úplně jsme se z toho těšili a chodili jsme tady ohlížet, jak to jde.
1: Jaký výraz se z těch kamínků i toho obličeje dá vlastně udělat? Čtyři postavy tedy na mozaice v Včetně třeba, ano, Josef drží dvě holubičky. No, není to jediná mozaika tady v domově svatého Jáchyma. Už když se vstupuje, tak je mozaika vlastně na prosklených dveřích.
2: No, mozaika je tady ta jedna, na prosklených dveřích je vitráž.
1: Vitráž.
2: Vitráž. A ta znázorňuje Anu a Jáchyma, protože vlastně původní dům, nebo ten starší dům, který tady už máme vlastně víc než 20 let už v provozu, tak to je dům svaté Anny. A teď jsme vlastně k tomu přistavili dům svatého Jáchyma, protože vlastně Anna a Jáchym byli manželé, byli to rodiče Panny Marie, takže nám to přišlo takové, jako že patří k sobě, tak jak tady ty dva domovy patří k sobě, tak to musel být Jáchym prostě.
1: No tady ty práce v přístavbě finišují, chystáte i dny otevřených dveří, ty budou kdy?
2: Dny otevřených dveří budou od 12. do 14. května. A časy máme teda na našich stránkách a na Facebooku. A teď, ať to nepopletu, ale nějaké hodiny tam jsou dopoledne a potom do 5 hodiny je odpoledne, ty 3 dny.
1: A po dnech otevřených dveří už myslíte, že to bude v takové fázi, že se sem budou moct stěhovat klienti?
2: No určitě ještě nějaké drobné dodělávky a dochystávání bude, ale od 1. června bychom chtěli začít vlastně přijímat nové klienty. Jsem ráda ty prostory, všechno, že je nové, moderní. Ale jsem vždycky říkala, že ani tak nezáleží na tom, jestli ta židle je nová nebo stará, ale spíš o tom, kdo na té židli sedí a kdo chodí k těm lidem a ti pečovatelé, jaký mají vztah a jestli prostě tu práci dělají s láskou a s takovou tou lidskostí a pokorou a tak. No.
1: A to je pro vás důležité?
2: To je důležité. To si myslím, že samozřejmě, že jsme hrozně rádi, že se tam povedlo postavit novou budovu, moderní, ale to jsme postavili dům a teď musíme vybudovat ten domov.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková a po písničce nás třeba provede i novým domovem svatého Jáchyma. Teď už Jiří Korn, hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Výstavbě domu pro seniory ve Studénce jsou stále řemeslníci. Jednotlivé místnosti teď ale vybavují už posledními kusy nábytku a hodně práce mají i ti, co se starají o úklid. Dům je postavený, teď ale musíme vybudovat domov, kde bude našim klientům dobře. To říká ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková, která novou přístavbou provedla redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou.
1: Tak z místnosti relaxační, kde je velká mozaika, se s Jarmilou Pomykálkovou, ředitelkou Charity Studénka, projdeme po domově, po té přístavbě nové a my jsme v kuchyňce.
2: Takže tady ano, tady je taková malá kuchyňka, která bude sloužit pro klienty, vlastně kde si budou moct uvařit kafe, protože seniori rádi si chystají podle svých receptů nějaké jídla, takže určitě tady s pracovnicemi budou si moci něco nachystat, připravit, posedět, budou si tady moci i třeba s rodinami oslavit své výročí, narozeniny a tak, takže myslím si, že tady ta místnost bude hodně využívaná.
1: A ta už se rýsuje, tady už je trouba, myčka,
2: ano, ta už je
1: všechno
2: zařízené,
1: ta stůl.
2: Ta už je připravená k užívání.
1: Hned vedle, taková docela velká místnost s velkým stolem ve středu.
2: To je vlastně místnost taková ergoterapeutická, my říkáme, kdy zase si tady klienti budou moct posedět, dělat si to, co mají rádi, to, co je zajímá, nevím, hrát karty, Člověče nezlob se, sadit kytky, co je napadne, co si vymyslí, nebo se třeba jenom dívat na televizi a povídat si na staré filmy a vzpomínat na minulé časy.
1: Takže taková setkávací místnost,
2: dá se
1: ano.
2: Dá vlastně vyjít na zahradu, tady z té místnosti jsou velké dveře, kde se dá vyjít vlastně na zahradu do altánku a projít se tady po venku nebo i posedět si pod střešou.
1: Všechno uspůsobené tak, aby tady mohli samozřejmě i lidé na vozíčku pohodlně projíždět.
2: Jo, celá budova musí být bezbariérová, takže to už je standard teďka všude.
1: Nahlédneme do nějakého budoucího pokoje?
2: Určitě, třeba? Určitě. Pokoje jsou vlastně v druhém nadzemním patře, tady v tom přízemí je vlastně takové zázemí, kde je prádelna, sklady, šatny pro personál, kancelář, kotelna. Potom je tady dál vlastně ještě taková velká společenská místnost, která bude sloužit pro setkávání, když třeba děláme ples a velké vlastně akce.
1: Už vidím, také jsou tu už stoly připravené, židle, které se dají odsunout v případě potřeby.
2: Tak, stoly se dají složit, židle se dají odsunout a můžeme tancovat.
1: A taky východ ven na zahradu.
2: Ano, a dá se propojit vlastně, že i klienti ze svaté Anny můžou zahradu využít.
1: Jaká bude ta výsledná kapacita potom po dostavbě?
2: Oba dva ty domovy budou mít 36 lůžek pro domov pro seniory a 4 odlehčovací, takže celkem 40 vlastně klientů.
1: Tak a my ještě s Jarmilou Pomykálkovou vcházíme do jednoho pokoje pro budoucí klienty, seniory, je to teda pokoj jednolůžkový?
2: Ano, máme tady vlastně 18 jednolůžkových pokojů a 2 dvoulůžkové, takže ty dvoulůžkové pokoje, pokud se podaří, tak bychom chtěli přijmout i třeba manželský pár, aby mohli vlastně závěr života prožít spolu. Tak to jsme rádi, že třeba i ten dvoulůžkový pokoj máme, no a každý ten pokoj má vlastně svoji koupelnu s WC se sprchou bezbariérovou samozřejmě.
1: Já tady nakouknu, jestli můžu. Prostoru dost, je to fajn.
2: Potom klasické vybavení, co v pokoji vlastně musí být elektrická polohovatelná postel, stůl, židle, noční stolek, nějaké úložné prostory, takže doufáme, že tady bude našim budoucím klientům dobře.
1: A to už jsem slyšela, že to máte takovou tu pěknou věc pro ty klienty, ta nižší okna, aby vlastně i z postele viděli na zahradu, viděli do zeleně.
2: Jo. To jsme chtěli takhle, když se ten projekt připravoval, aby opravdu měli tu možnost vidět ven.
1: Dodává Jarmila Pomykálková se Studénky Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.

0: Také kapela Elán v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme přidat další aktuality a zajímavosti. Teď určitě ty, které se týkají počasí. Jak máme aktuálně v Moravskoslezském kraji a jaké počasí nás čeká? To vše sleduje dnes v ostravské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu Roman Volný, kterého už zdravím a vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, jaký je tedy aktuální stav?
1: Tak zatím nás trápí velká oblačnost, převládá skoro zataženo nebo zataženo, je to sice bez srážek, no ale tomu odpovídají i ty teploty, zatím se ty maxima pohybují jen mezi 11 až 15 stupni Celsia a provází to většinou slabý severní nebo severovýchodní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Takové počasí máme dnes tedy v sobotu 9. května, jaký bude vývoj, jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Tak vypadá to, že k večeru by přeci jen se ta oblačnost měla začít rozpadávat a v průběhu noci by potom už mělo být snad jen málo, mělo by přehládnout postupně polojasno nebo skoro jasno k ránu, potom se mohou výjimečně vytvořit nějaké ty mlhy. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 7 do 3 stupňů, v horských údolích to může být až k 1 stupni Celsia a mohou se vyskytnout i přízemní mrazíky při slabém větru, který bude jen proměnlivý nebo severovýchodní s průměrnou rychlostí do 3 metrů za sekundu. A zítra by to měl být snad poměrně příjemný slunečný den, polojasná obloha v průběhu dne, vypadá to, že teprve později odpoledne k večeru by od západu potom dále oblačnosti přibývalo. Zítřejší maxima nejčastěji od 18 do 22 stupňů Celsia v 1000 metrů na horách. To bude teplota kolem 14 stupňů a vítr bude slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít zítra, tedy v neděli, co začátek příštího týdne. Jak to vidíte tam, pondělí, případně úterý?
1: Už to přibývání oblačnosti zítra večer bude signalizovat změnu pro začátek příštího pracovního týdne. Tam už očekáváme v pondělí velkou oblačnost. Zpočátku sice výjimečně, ale během pondělního dne se postupně na většině území bude objevovat déšť nebo přehánky, pravděpodobně kolem poledne a v odpoledních hodinách to mohou být i bouřky. Ranní teploty nejčastěji od 13 do 9 stupňů a ty nejvyšší denní potom mezi 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr zpočátku slabý, jihovýchodní až jižní, během nebude většinou mírný, jihozápadní s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu. V těch bouřkách se mohou vyskytovat i nárazy kolem 55 km za hodinu. A v závěru toho pondělního dne se potom ten vítr bude měnit na západní až severozápadní. I v úterý potom hodně oblačnosti a na většině území déšť nebo přehánky a v polohách nad 800 metrů nad mořem by se měly začít objevovat srážky smíšené nebo sněhové. V závěru potom těch srážek bude ubývat. Noční teploty od 8 do 4 stupňů a vypadá to, že to úterý bude z příštího týdne asi nejchladnější. Odpolední maxima jen mezi 8 až 12 stupni Celsia. Provázet to bude mírný, přechodně místy až čerstvý severozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 8 metrů za sekundu. Mohou tam být i nárazy kolem 55 km za hodinu, ale k večeru bude slábnout.
0: Jak se nám promění počasí v těch dalších květnových dnech, to už víme. Proto za předpověď počasí pro ty nejbližší dny dnes děkuji Romanu Volnému z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Česku roste počet alergiků. Jakou část populace podle alergologů tvoří? Řekneme za chvíli. Podrobnosti nejen k tomuto tématu už je za 3 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje František Tichý.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čety naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Česku roste počet alergiků. Podle alergologů tvoří asi čtvrtinu populace. Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů. Více jich chce růst. Brzy se otevře nový ovál pro inline bruslaře v Jablunkově. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a František Tichý. Dobré odpoledne. Alergii na pyl má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit víc. Pyl se totiž drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
4: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta westernalizace toho našeho života.
3: Podle zjištění Českého rozhlasu už ale právě třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii se lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace už nové pacienty ani neberou. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Jablunkov dokončuje stavbu oválu pro inline bruslaře. Nová dráha vzniká kolem České základní školy. Práce protáhly komplikace se stabilitou podloží. Současně firma opravuje i původní chodník. Okruh měří necelých 800 metrů, říká lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
5: Před sebou vidíme asfaltovou podkladní vrstvu pod takzvaně bruslařský oval a příští týden chceme dát finální. Mělo by to být z toho jemného asfaltu. Bude to hotovo koncem května. Na Den dětí bychom to chtěli slavnostně otevřít.
3: Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno, uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garcia. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, pokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Světová zdravotnická organizace potvrdila, že mezi cestujícími bylo celkem 6 případů nákazy hantavirem. 3 lidé na nemoc zemřeli. Pár nizozemských turistů a žena z Německa. Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na Švédských hrách Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čekají na závěr turnaje Švýcaři. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně, v údolích na 1 stupeň a přízemní mrazíky. Přes den pak čekejte jasno až polojasno. Později odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 22, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět i zelené vlně na bezplatné lince 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezkou sobotu krátce po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračujeme. Další zajímavosti, aktuality, to vše, co se týká nejen našeho kraje. Protože za malou chvíli si řekneme něco více o záchraně slonů v Africe s Arturem Sněgoněm. Opravdu více za chvíli a v polovině hodiny přidáme také pozvání do muzea Trojmezí v Jablunkově, kde chystají novou výstavu. Petr Kotwald, Marta Kubišová nebo kapela Činasky, to už je nabídka muziky a přání pěkného odpoledne, to je od nás všech.

0: Druhým domovem mladého ochranáře přírody Artura Sněgoně je tropická Afrika. Do své domoviny zajíždí maximálně dvakrát ročně, ovšem přednedávnem prezentoval společně s kolegy při oslavách Dne země v rodném Třinci činnost své organizace Safe Elephants. Redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou ale zaujaly neobvyklé vystavené artikly. O co šlo?
1: Co mě přitáhlo k vašemu stánku je sloní med, Arture, tak jak vzniká sloní med v Africe?
2: Není to tak, že by sloni nějakým způsobem střádali med, ale sloni jsou zajímavým a velmi důležitým článkem celého ekosystému všude, kde žijí. A konkrétně v afrických savanách, v našich projektech je to jižní Čad, dochází velmi často ke střetu mezi divokými slony a místními malorolníky, zemědělci, kteří na několika arech až hektarech mají veškeré živobytí a potřebují uživit sebe, rodinu a nejbližší. No a když jim slon sežere polovinu pole, tak lidé jsou na mizině, samozřejmě ke slonu nemají v tu chvíli pozitivní vztah a o to více tady hrozí pytláctví. A nebo spolupráci s pytláky. A my se snažíme tento konflikt moderovat a řešit různými metodami, ale v Čadu se nám nejlépe osvědčují právě včelí úly. Představte si ty agresivní včely, o kterých slýcháme třeba i z Ameriky, tak tady ten jejich africký původ a jejich agresivita přináší možnost pomocí těch včelích úlů oplotit nebo nějak ohraničit tu úrodnou část polí, propojit je vzájemně drátem a pokud se sloní stádo chce dostat na pole, tak musí prorazit tuhletu vlastně pro ně akustickou, voňavou, vizuální bariéru a to vždycky dopadne bolestivými žihadly, protože ty včely útočí po tisících a je to docela spolehlivá biologická metoda.
1: Políčko zůstává zachováno, navíc farmáři mají med a vy máte sloní med.
2: Máme sloní med, který vozíme opravdu jenom symbolicky. Vidíte, že tady je jedna jediná lahvička pro nějakého fajnšmekra, protože ten med je samozřejmě velmi ceněný i v místní kuchyni, takže necítíme důvod vytvářet tady nový biznis s novým medem, zejména když máme jako Češi vlastní a máme ho dost dobrého. Takže snažíme se to spíš nějakým způsobem promovat a získávat podporu na podobné projekty. Třeba tam, kde nám nemůžou pomoci včely. V pralesních oblastech Afriky je totiž zajímavé, že ty včely nedosahují zdaleka té agrese a tam se musíme spoléhat na elektrické výboje, klasický dobytčí ohradník, který ale v případě těch slonů anebo třeba i hrochů funguje bezvadně.
1: Vy sloni chráníte, ale vedle stojí flaštička, která je nadepsána sloní máslo. Tak to jsem se trošku otřepala, tak jak je příběh vzniku tady tohoto másla?
2: Vy jste asi v té redakční vytíženosti přehlídla, je tam sloní bambucké máslo. Tedy rostlina, vlastně je to olej, je to rostlinný tuk, který pochází z okolností ze stejné oblasti, jižní Čad v těch savanách, kde divoce rostou tady ty máslovníky, tady ty bambucké stromy, anglicky shea butter, znáte to dneska z každého druhého šampónu, je to velmi ceněná surovina. A my tady právě spolupracujeme zejména s komunitami místních žen, které právě prodejem, zpracováním tohoto zajímavého rostlinného tuku mají jednu z mála možností vlastní ekonomické aktivity. No, nejsou tím pádem úplně 100% závislé na svých mužích, ale mají nějaký svůj vlastní biznis.
1: A je těžké tady jako kluka ze střední Evropy, když se dostane do takového prostředí, záleží mu na tom, aby ti sloni vlastně tam žili ve svém přirozeném prostředí. Je těžké přesvědčit nebo navést na podobné projekty ty místní obyvatele?
2: Asi bych odpověděl, že to bude podobně náročné jako jakákoliv jiná ochranářská iniciativa třeba v naší republice, kde ty zájmy různých lidí jsou vždycky, neříkám nutně protichůdné, ale jsou různé. Představte si to na příkladu vlka nebo medvěda v naší krajině. A to, že přijde cizinec do nějakých vesnic a snaží se lidi přesvědčit o ochraně přírody, je hezké, ale pokud to nedoprovodíte tady těmito návaznými aktivitami, u kterých samozřejmě na jednu stranu misku vah dáte příklady represe, že opravdu s pytláky se nemůžeme jako kamarádičkovat a že když jde o vymáhání zákona, tak ten je tvrdý a měl by být tvrdý v případě té wildlife kriminality. Na druhou stranu chápeme, že lidé pytlačí z nějakého důvodu a že ten důvod je velmi legitimní. Zejména v takzvaně nefungujících státech, jako je Čad, Kamerun, Kongo, druhé Kongo. Nelze se těm lidem co divit, že vezmou do ruky pušku a jdou lovit, protože ty alternativy jsou velmi mizivé a my se snažíme právě podporovat i v těchto. Takže nějaké možnosti lepšího hospodaření nebo ochrany těch jejich stávajících hospodářských technik a jakákoliv zaměstnanost, protože samozřejmě zaměstnaný člověk vám nepůjde lovit do pralesa a riskovat svůj život a zdraví lovem na gorilu nebo pralesního slona. V případě té obrovské nezaměstnanosti se lidé živí, čím se dá.
0: Vysvětluje příčiny pytláctví v Africe Artur Sněgoň, přírodovědec a ochranář přírody původem z Třince. A řekne toho určitě ještě více, ale až po písničce. Hezké sobotní odpoledne přeji.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava si stále povídáme s přírodovědcem a ochranářem přírody Arturem Sněgoněm, původem z Třince. Tomuto rodákovi učarovala při jeho cestách světem tropická Afrika a od dětství totiž už miloval přírodu a nebyl mu vůbec lhostejný osud tamních zvířat. Proč to vše? To zajímalo redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou.
1: Každého, s kým se bavím o Africe, tak se optám, jak mu voní Afrika. Tak jak voní Afrika vám po těch letech, co tam vlastně žijete a pracujete?
2: Voní krásně, ale nebudu mít jednoduchou odpověď, protože každá z těch zemí nebo oblastí, kde funguju, řekl bych, že když mi zavážete oči někde v Etiopii na letišti a vysadíte mě někde ve střední Africe, tak abych vám po pár hodinách řekl, kde jsem, jestli je to severní Kamerun nebo jižní Kamerun nebo jižní Kongo nebo střední Čad. A závisí na tom, kolik je tam pralesa, jaká je vlhkost, kolik je dobytka, jestli vůbec nějaký je nebo není. Sloni samotní voní specificky.
1: Jak?
2: Je to nepřenositelné, no představte si velké zvíře, kterému neustále v břiše ve střevech něco fermentuje.
1: Takže smrdí.
2: No, smrdí. Je to takový zápach, řekl bych, ale ne vyloženě v tom negativním slova smyslu.
1: Proč jste se tak zamiloval právě do Afriky?
2: Ta Afrika byla nějak tak první na ráně z těch velkých životních dobrodružství, nebo ne úplně první, ale po mých dřívějších převážně severních rejzách, což byla Severní Amerika nebo nějaká Dálný východ na ruské Kamčatce, tak jsem se ocitnul v tropech střední Afriky. Byly to mé první tropy, dalo by se říct vysněné tropy od raného mládí. A jakmile mě do očí uhodila ta tehdy a nadále bohužel neblahá situace slonů, jsem měl možnost začít fungovat a pomáhat jim, tak nebylo o čem mluvit a ta Afrika si mě takhle lapila.
1: A nepustila.
2: Nepustila dost.
1: A pustí někdy?
2: Říkám, dokud jsem zdravý a mladý a efektivní, tak se snažím ty projekty nadále posouvat dál, ačkoliv bych byl rád za zvýšení té kapacity, aby to nebylo většinově jenom na mých bedrech, ono to není ani jo, nejvhodnější jak pro psychické zdraví, tak pro fungování té organizace, takže opět opakuji, jsme otevření dalšímu růstu. Ale zároveň mě nepřestává bavit a opravdu aktivně zajímat ochrana přírody v České republice, zejména v Českém krasu. Se, řekněme, v době od covidu zabývám i ochranou maloplošně chráněných území se zřetelem na ohrožené druhy motýlů, bezobratlých a třeba rostlin.
1: To je velký pokrok oproti slonům, teda jako podstatné zmenšení, že?
2: Zmenšení, ano, minimálně v té krajinné škále, že v Kongu se bavíme o stovkách kilometrů čtverečních a tady se pachtíme na 2 hektarech, protože tam žije vzácná kytka, ale jsou tam sjednocující aspekty, což je právě, jaký vliv mají velká zvířata na ten ekosystém okolo. I v naší krajině, české, potažmo evropské, nám totiž chybí ta velká zvířata, spásači, zubři, koně, v minulosti i mamuti. A to se až do dnešních dob podepisuje na tom stavu naší krajiny, která opravdu už není divoká vlastně nikde. A my se ji nesnažíme v tom našem konkrétním případě úplně zase rozdivočet, ale používáme k tomu domácí zvířata, která z pohledu pastvy vytvoří podobnou situaci jako ten zubr nebo třeba divoký kůň. A pomůže to těm, říkám, nižším formám a promítne se do fungování, ale třeba i estetické krásy celých těch biotopů.
1: Kdybyste měl dát na závěr úplně jednoduchou radu každému člověku, který sice nejezdí třeba do Afriky, aktivně se nezasazuje o ochranu slunce.

0: klonu nebo nebojuje na křivoklátku o ochranu nějaké květinky, ale jak se chovat ohleduplně k našemu životnímu prostředí nebo jak podporovat organizace, jako jste právě vy?
1: Začnu od konce. Opravdu v každém kraji, ne-li okrese, ne-li městě je nějaký spolek, ať už to je pod Českým svazem ochránců přírody nebo nezávislým, taky mnohé z nich jsou sdruženy pod Jaro Jaroměř. A tam opravdu, ať už nárazově nebo pravidelně, se člověk může podílet svou fyzickou prací nebo jinak v terénu nebo v zázemí a pomůžete přírodě okolo sebe. To je velmi důležité, tím spíš v dnešní době, kdy státní ochrana přírody, co si budeme, už mnoho let má problémy a ty problémy si asi nebudou jen tak zlepšovat v tuhle chvíli. Takže bude potřeba to vzít do vlastních rukou dřív než v minulosti. A pokud máte tu kapacitu podívat se někam i za roh, za humna, tak příroda v tropech nadále ohrožena je, už jenom proto, že ta motivace a řekněme ekonomická síla místních obyvatel je daleko, daleko omezenější než ta naše. Takže jednotlivec i od nás, i zdaleka může udělat opravdu velkou službu, když tomu obětuje nějaký čas, nějaké peníze, protože místní lidé dost často zkrátka, ne že by nechtěli, ale oni reálně nemůžou.
0: Říká Artur Sněgoň, ochranář přírody, cestovatel, dobrodruh a co ještě?
1: A chtělo by se mi říct milovník tance, ale to je opravdu jedno z mnoha specifik.
0: To by bylo na mnohem, mnohem delší rozhovor, tak snad někdy příště. Střince, Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, slíbila jsem i pozvání na zajímavou výstavu a proto míříme do Jablunkova, protože v muzeu Trojmezí nově vystavují chladné zbraně jako meče, kordy, šavle i dýky. A často jde, dá se říct, i o umělecké dílo. Nešetřilo se na nich totiž ozdobami, rytinami ani drahými kovy. Desítky zbraní si v doprovodu historika Martina Krůla z Muzea Těšínska prohlédla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Tady se dokončuje instalace nové výstavy s názvem Chladné ostří, tak jak už asi ten název napovídá, je to o zbraních.
2: Ano, je to o zbraních a konkrétně to o zbraních chladných. V podstatě jsou to kovové, bodné, sečné a úderné zbraně.
1: Vysvětluje Martin Krůl, historik Muzea Těšínska, autor výstavy.
2: To, že jsem se snažil zde návštěvníkovi poskytnout takový základní přehled o většině těch základních typech chladných zbraní, čili zde najdeme, když to vezmu tak obecněji, zbraně pobočné, zbraně dřevcové a zbraně krátké. No a doplnění výstavy jsou zbraně orientální.
1: Zbraně pobočné, čili hlavně meče, šavle, co tedy nosili kdysi pánové u svého boku?
2: Ano, jak již název vypovídá, jedno jsou zbraně, které se nosily u boku. Ty nejstarší to jsou meče, takové ty nejstarší a nejsymboličtější. Dále samozřejmě šavle, které se používaly poměrně dlouhou dobu. Různé kordy. A pozornost zde byla věnovaná i takovým těm chladným zbraním, které už neměly čistě vojenskou funkci, ale staly se spíš takovou symbolickou, to jsou ty úřednické kordy a šavle.
1: Odkud jsou tady třeba konkrétně tyto meče?
2: Tyto meče mi byly laskavě zapůjčeny kolegy z muzea v Polském Těšíně a ze Slezsko-zemského muzea v Opavě. Je pravdou, že tady těch mečů tady není mnoho, já jsem spíš zaměřil tu pozornost na ty chladné zbraně z toho 18. až 19. století. Čili chronologicky ta výstava prezentuje ty chladné zbraně od 14. do 20. století.
1: S Martinem Krůlem postupíme k další vitríně. Vidím i přilby například.
2: Tak tady se nacházíme u vitriny, která představuje v podstatě takové pokračování toho meče a to jsou už palaše. Čili to jsou taky opět chladné zbraně, určené pro jízdu s rovnou čepelí. Tady můžeme vidět právě příklady dvou exemplářů. A jelikož právě tyto šavle používali kyrisníci, čili příslušníci těžké jízdy, tak je tady vystaven i kyris.
1: Já tady pozoruju paní dekoratérku. Dívám se, že pod všemi těmi zbraněmi je jako červený materiál.
2: Ano, protože k těm zbraním nějak tak přirozeně patří ta barva červená. Je to i barva kontrastní, když máte ty předměty v takové stříbřité barvě nebo zlaté, zlatavé, tak pěkně vylezou ty detaily a navíc k těm zbraním opravdu ta červená patří.
1: Červená jako krev?
2: Červená jako rudá krev, no třeba.
1: Tady ještě se dívám, že na stěně místnosti je několik obrazů šlechticů.
2: Pochází to z rodové galerie ze zámku z Ropice a je to zajímavé tím, že se jedná o ucelený soubor, kde jsou vyobrazení důstojníci 12. pruského kyrisnického pluku. Právě že pruský na zámku byl umístěn tady na Těšínsku, teda v Habsburské monarchii, tak tím je jakoby unikátní. No.
1: A je vidět, že pánové jsou ozbrojeni, že ano, jsou vidět části těch pobočných zbraní.
2: Ano, to je pluk kyrisnický, čili to je ta těžká jízda. Všichni jsou vyobrazeni právě v kyrisu a oni mají, jako jsou důstojníci, tak ta jejich poboční zbraň je kord, je důstojnický kord. Potom, když jsme u těch kordů, tak opět tady jsem se snažil vystavit vývojovou řadu kordů. Začínáme kordy renesančními a končíme opět kordy, které právě používali se v 18. století.
1: Kordy na mě působí tak, že to používali už jako vyšší důstojníci nebo prostě lepší vojáci.
2: Ano, je to tak. Kord už byl prostě takovým symbolem toho vyššího postavení. Právě proto na těch obrazech to jsou důstojníci a ti jsou vyobrazeni právě s kordem. Vojáci běžní by měli právě palaš. Částečně jsem věnoval pozornost, ale to pouze okrajově, jenom na ukázku, krátkým chladným zbraním. Kdy se mi tady podařilo získat některé zajímavé exempláře. Jsou to různé dýky, nože. Můžeme třeba zmínit tady tuto dýku s vyobrazením.
1: Je krásně zdobená.
2: Ano, je krásná, s vyobrazením ďábla. Máme i tady nějaké orientální nože s nápisem Sarajevo 1880. A dále vidíme třeba nůž s arabským nápisem. Čili už to jsou takové zajímavosti spíše. No a tento nůž by měl být s vyleptaným obrazem Turka.
0: Říká prozatím v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava Martin Krůl. No a do muzea Trojmezí se vydáme určitě i po písničce. Teď už ale Michal Tučný.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se už vracíme na výstavu chladných zbraní do Muzea Trojmezí v Jablunkově. Zajímavou kapitolou jsou třeba zákeřné zbraně ukryté ve Vycházkových holích, ale návštěvníci si mohou prohlédnout také kordy, které používali šermíři brušáckých spolků při soubojích. Jejich cílem byly jizvy jako známka cti. Výstavu Chladné ostří si s historikem Martinem Krůlem prošla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Tady se vracíme zase více do historie.
2: Tady jsou právě naznačeny ty dřevcové zbraně, čili můžeme se pojat z vrchu, tak to jsou halapartny, které jsou všeobecně známé, potom jsou důstojnické spontony a ty poslední jsou takové méně, myslím, že pro veřejnost méně známé, a to je třeba kůsa. Je tady ta obrovská sekera.
1: S těmi zuby.
2: A pod tím jsou dvě takové spétum a runka.
1: A ty mají hodně dlouhé ty rukojeti teda, nebo dřevce?
2: Dřevce.
1: Ty jsou odkud například tyto zbraně zapůjčené?
2: Ty jsou zapůjčené ze Slezsko-zemského muzea a z Ostravského muzea.
1: A ještě další tady zbraně.
2: Část, jsem se právě tady taková zajímavá, to jsou ty zákeřné zbraně, když jsem tady vystavil pár dýk a kordů v holi, čili to jsou zbraně, které jsou ukryty. Jsou v kategorii těch zákerných zbraní, protože nejsou viditelné a nosili se většinou ve formě holí při vycházkách, v které byl schován ten kord nebo dýka.
1: Čili pro nějaké špiony například.
2: Nemusí být pro špiony. Je to taková obrana pro nějaké gentlemany. Jo, čili tady vidíme, že různě to bylo zdobené. Tady máme hlavici orla a tady máme hlavici chrta.
1: Jo, toho jako dekorační předmět,
2: k tomu jako buřinka. Buřinka a rukavice, aby to trošku asociovalo tady tu vycházku. Tady k zajímavým předmětům, tak to jsou kordy. To jsou dva soubojové kordy německých brušáckých spolků. Tyto konkrétně pocházejí z Těšína, což byly vlastně spolky vznikající po napoleonské době, které měly jako zjednotící velkoněmeckou myšlenku. To jsou takové ty velkonacionalistické německé spolky. A tento jejich zvláštní druh šermu v podstatě byl jiný než ten klasický, který známe, ale spočíval v tom, že oba protivníci stali naproti sobě v určité vzdálenosti a museli se různě způsobem sekat s tím, že nesměl uhnout ten protivník. Čili potom byly různě zjizvení, ale právě ty jizvy byly dokladem ctí a odvahy toho šermíře.
1: Zajímavý typ souboje tedy. Aspoň ochranu ruky tedy měli, jak oni je vidět na tom kordu.
2: Oni v podstatě měli chráněné celé tělo, brýle a nánosník, kromě teda tváře.
1: A ty orientální zbraně, ještě jak jste říkal, pane Krůle, ty máme tady.
2: Pojďme k těm orientálních, že ty jsem si nechal nakonec, a to jsem rád, že se mi podařilo získat takové pěkné kousky, unikátní předměty z našich sbírek a ze sbírek z přátelných muzeí, čili ze Slezsko-zemského muzea, z Ostravského muzea a z Muzea Šlonska-Češínského v Češině. A nejpočetnějším souborem jsou takzvané jatagany.
1: Ty leží tady.
2: Oni jsou různě zdobné. Vidíme, že ty orientální zbraně na první pohled se odlišují od těch, řekněme, západoevropských, svou zdobností, svou ornamentikou. A ty jatagany, oni pocházejí z Osmanské říše, čili vidíme, že jsou takové charakteristické v podobě písmen S s dvěmi uchovitými výběžky na rukojeti.
1: Takže tak poznáme jatagany podle tohoto tvaru.
2: Dále můžeme zmínit, že třeba v našich sbírkách se nachází flisa, což je takový tradiční meč celokovový. Je to berberský kmen Kabilu, či severní Alžírsko, jižní Maroko, takže zhruba z těchto oblastí.
1: To je ten, co má rukojeť ve tvaru nějakého ptáka nebo dravce.
2: S tou dřevěnou vyřezávanou pochvou. Za ním můžeme vidět třeba samurajský meč, no to je ten střední wakizashi.
1: Samurajský, čili už jsme v Japonsku?
2: Už jsme na dálném východě v Japonsku. Ale je proto tady taková orientační mapa, aby si naště uvědomil, že ten orient, co to vlastně je, odkud sahá zhruba, jo. Čili si může na té mapě představit, odkud ty předměty se dostaly tady k nám. No a poslední takové, tak to jsou tady zase turecké šavle kilič. Jsou takové specifické, ostře zahnuté. A vidíme, že jeden z nejkrásnějších exemplářů je tady tento kilič. Je krásně zdobený.
1: No, na něm si musel ten řemeslník tedy vyhrát.
2: Na něm si určitě musel pěkně vyhrát.
1: Zlacený. Materiály se nešetřilo.
2: Samozřejmě, ty některé zbraně jsou opravdu reprezentativní formou prezentace toho člověka, toho nositele té zbraně.
1: Dodává Martin Krůl z Muzea Těšínska. Z Jablunkova Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Česku roste poptávka po historických nemovitostech. Proč? Řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě chybět nebudou. Po 16. hodině vás čekají hvězdné návraty a dnes se s Pejblem a Hurvínkem. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poptávka po historických nemovitostech v Česku roste. Péter Maďar se stal novým maďarským premiérem. Krnov v létě spustí novou objevovací hru pro turisty. Neděle bude slunečná s teplotami do 22 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Potvrzuje to například realitní kancelář Luxent Exclusive Properties, která jen u zámeckých nemovitostí sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se podle ní zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. Zájem o sídla eviduje taky Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
2: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní. Ty objekty jsou nejlákavější, takových je spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
0: Historické památky za rekordní částky loni prodával taky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například zámek Štiřín ve Středočeském kraji se mu ale nepodařilo prodat už po několika pokusech. Péter Maďar je novým maďarským premiérem. Zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Nová předsedkyně maďarského parlamentu Agnes Forshofferová pak nařídila vrátit na budovu vlajku Evropské unie. Ta se na budově parlamentu objeví po 12 letech. Maďarová středo pravicová strana TISA v dubnu drtivě zvítězila ve volbách a získala pohodlnou ústavní většinu. Ukončila tak 16 let vlády Viktora Orbána. Od června bude na turisty v Krnově čekat nová objevovací hra. Ta skrze různé úkoly a hádanky provede zájemce významnými krnovskými místy. Za vyřešení úkolů dostanou zájemci figurky znázorňující různé památky ve městě. Součástí hry je i nedaleké polské město Prudnik. Projekt potrvá do prosince. V podzimní etapě vznikne i nový fotopoint na Bezručově vrchu, říká Zuzana Skukálková z Krnovského turistického informačního centra.
3: Když uhodnou hádanku a splní i to, že se na nějakém tom určitém místě vyfotí a pak nám tu fotku v informačním centru tady u nás ukážou, tak získají vždycky dvě figurky.
0: Mezi hlavním nádražím v Ostravě a stanicí Ostrava Kunčice dnes nejezdí vlaky. Lidé musí využít náhradní autobusy. Výluka potrvá do 19 hodin. Vlaky na trati mezi Ostravou a Valašským Meziříčím mohou nabírat až 10-minutová zpoždění. Všechny spoje proto nemusí navazovat.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Kránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy. Teploty 7 až 3 stupně, v údolích až 1 stupeň a přízemní mrazíky. Přes den pak čekejte jasno až polojasno. Později odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 22, na horách čekejte teplotu mezi 13 až 17 stupni Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné v ulici Havířské probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená, objížďka vede přes ulice Havlíčkovu a u Barbory. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Bezpečný dojezd do cíle vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
4: Hurvajs, už se uklidni.
5: Co?
4: Nevidíš, že svítí červená?
5: A jo?
4: Musíme přivítat posluchače.
5: Aha.
4: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
5: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
4: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
5: Kde všude nás znají. možná i další perličky.
4: Pořad
5: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
4: S Hurvínkem.
5: A s Pejblem.
4: Tak hezký poslech.
5: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později. To znamená, Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa a ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li opět dobrou Vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí, vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustilo, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho a nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci na Alfagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, žáno, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No bude dne. Předevčírem jsme měli guláš s

0: kobylky.
1: No a řekni, nebyl snad dobrý?
0: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
1: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
0: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
1: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček, kucharskou knihu.
0: Tady je. Taky ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je co krajných jídel.
1: Jak to? Co tam je?
0: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
1: Cože to tam je?
0: No, nebo dál kuře s rajským protletem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
1: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
0: Jen to zkus, tatí. Hůř to jistě nedopadne, než ty teď jen činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hudvínek měl sáňky. No a takhle je vlastně převlíkáme dle potřeby. Ne?
2: Předpokládám, že těch chloutek je vlastně více, kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů. Ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
0: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Aj, aj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky. Domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky. Spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. jaksi paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No. A 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdelže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle. A otcovi je to fuk. Tati!
5: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
0: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
0: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, Hurvínku.
0: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
0: To ne.
5: No to věřím.
0: A víš proč?
5: No nevím.
0: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal? Tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Tatíčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
2: To už bylo všechno, jo?
4: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
2: Tak jo. Naschledanou.
4: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Vrbno pod Pradědem obnoví rybníky nedaleko tamního vlakového nádraží. Kardiologové varují před užíváním steroidů. Rizikové jsou hlavně u mladých lidí. Finále extraligy házenkářů mezi Karvinou a Plzní dnes rozhodne pátý duel. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. Radnice ve Vrbně pod Pradědem chystá obnovu rybníků u tamního vlakového nádraží. Město teď dokončuje studii a bude zadávat projektovou dokumentaci. Rybníky jsou pryč od povodně v roce 2024. Město ale počítá s tím, že rybníky už nebudou tři, ale jen dva, říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kapínec z Hnutí ANO.
3: Měli by mít takovou smíšenou funkci, jak rekreační, tak pro rybolov, našim rybářům mladým a podobně. A zároveň by měli mít nějakou retenci vody při zvýšených hladinách. Samozřejmě nechytne to tisíciletou vodu, to určitě ne, ale takové ty 20-50 leté vody, to by nám to mělo pomoct vlastně nějakým způsobem zvládat.
2: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu. Jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce, jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Horní Bečva pokračuje ve výstavbě kanalizačních stok a vodovodních řadů. Práce se dělají druhým rokem, a to aktuálně v lokalitách u Adamů, v Bučkově a v Hlubokém. V plánu je i vodovodní řad u Sachovy Studánky. Zájem obyvatel o připojení k obecnímu vodovodu v posledních letech roste. Ne všude, ale podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta nová infrastruktura dává smysl.
4: Je celkem ze strany lidí zájem, aby byli napojeni na obecní vodovod, a my se snažíme vyhovět. Proto máme přijatý i jakýsi dokument programový, kde dotujeme občanům vrty, aby vlastně jsme nemuseli vynakládat mnohem větší prostředky na vybudování těchto stok k jednomu, dvěma nemovitostem.
2: Země Evropské unie si připomínají Den Evropy. Jde o výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, ve které tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil plán pro hlubší spolupráci mezi státy Evropy. To vedlo k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, ze kterého postupně vznikla Evropská unie. Ta dnes taky slaví 40 let od přistoupení Portugalska a Španělska. Sport. Házenkáře Karviné čeká za stavu 2-2 na zápasy rozhodující pátý duel extraligy proti Plzni. Utkání začne v 18:30. V sérii zatím vždy zvítězil domácí tým a právě na podporu fanoušků se těší karvinská spojka Jonáš Pacl.
5: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možnému. Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. K ránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy. Teploty 7 až 3 stupně, v údolích až 1 stupeň a přízemní mrazíky. Přes den pak čekejte jasno až polojasno. Později odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na horách pak čekejte teplotu kolem 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S možnými komplikacemi počítejte na silnici 56 u Frýdku Místku ve směru na Bašku. Je tam porouchané auto. Jinak je provoz bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553
0: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné odpoledne, čas po 17. hodině. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava rozhodně o víkendu patří. Podvečerní hudební poště písničky na přání, tedy jsou tady pro vás. Opět připomenu, že svátek slaví Ctibor, Ctiborům vše nejlepší, všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 9. května. Dnes mám hodně těch písemných přání, tak je budu postupně předávat, ale pro začátek posílám Kvítek Mandragory s Helenou Vondráčkovou vám všem a přeji příjemný poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A předávat budu nejprve vaše písemná přání. Tak se pojďme podívat, komu je to první. Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci pro členy našeho spolku, našeho klubu seniorů, který je v Krhové. Kdo slaví v květnu? V květnu slaví paní Anna Švečková a také paní Ludmila Durďáková. Milé dámy, přejeme vám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti. Ať se vám daří, to přeje klub seniorů Krhová a posíláme písničku.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A do té naší dnešní podvečerní hudební pošty jsme další přání dostali ze Svazu tělesně postižených z místní organizace Friedland nad Ostravicí a prosí nás o hudební gratulaci pro členy, kteří slaví v květnu narozeniny. Kdo k ním patří? Pan Josef Koník, paní Marie Literáková, také paní Božena Štěrbová a paní Marie Valášková. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti v životě. To přeje předsednictvo organizace Svazu tělesně postižených z místní organizace Friedland nad Ostravicí.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. S tou si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Vážená redakce, obracíme se na vás s prosbou o narozeninové hudební přání pro naše členy, členy klubu seniorů z Karviné Starého Města. V květnu slaví narozeniny paní Věra Zjelinová, paní Raduše Sosnová, paní Vlasta Šablová, paní Ilona Jančarová, paní Lidie Čempelová a také pánové pan Vladimír Palis a pan Antonín Ochodek. A tak bychom jim rádi touto cestou popřáli mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. A to právě prostřednictvím vašeho rádia, které je pro naše seniory velmi oblíbené. A rádi bychom se připojili s přáním všem květnovým oslavencům z našeho klubu, jen to nejlepší. Přání poslala a podepsána je samospráva klubu.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosíme o písničku k nádherným, úžasným 95. narozeninám. Ta písnička je pro naši milovanou maminku, babičku a prababičku, paní Jiřinu Kovalikovou z Čeladné, která právě dnes, tedy 9. května, slaví 95. narozeniny. Milá Jiřinko, k tvému krásnému jubileu ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, spoustu sil a hodně životního elánu, ať tě i nadále těší každá chvilka na zahrádce, sluníčko ti hřeje do tváře a radost, ať tě provází na každém kroku. Do dalších let ti přejeme hodně spokojenosti a také božího požehnání. S láskou přejí všechno nejlepší synové Jiří a Karel s manželkou Ivanou. K přání se připojují vnučky Andrejka s Ivem, Ivanka s manželem Lukášem a všechno nejlepší přeje také vnuk Karlík. A k přání se připojují také Véna, Břeťa, Maruška a Martin s manželkou Evou. A velkou pusu posílají pravnučky obě Laurinky, Vaneska, Adélka a Inuška. Tak milá paní Jiřino, k tak nádhernému životnímu výročí, k 95. narozeninám i od nás především hodně zdraví. Přejeme všechno nejlepší.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Moc vás zdravím do studia a prosím o písničku Janičce Adamové k narozeninám. Přeji ti ze srdíčka, ať je život písnička, hodně štěstí a zdravíčka přeje Anička z Konic, Praha Východ.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milé ostravské rádio, prosíme o písničku k zítřejšímu svátku všech maminek. Jak jinak než písničku pro mámu. Rádi bychom ji poslali pro tu naší maminku Helenu, která je úplně nejlepší ze všech. Milá maminko, přejeme ti k zítřejšímu svátku jen to nej. Přejeme ti hodně lásky, hodně radosti, štěstí a pohody. Písnička to vyjádří v mnohém za nás. Máme tě všichni moc rádi. Všechno nej přeje celá rodina.

0: tu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Teď stále ještě vaše podvečerní hudební pošta, další písnička na přání. Dobrý den, milá redakce, prosíme od mistříňanky Moravo Moravo. V těchto dnech slaví krásné životní jubileum pan Josef Sikora. Přejeme mu do dalších let hlavně hodně zdraví a ještě jednou zdraví a rovnou připijíme na jeho zdraví. Milý Joško, hodně štěstí, správných kroků vpřed, ať se ti vše daří a nic tě nebolí. Všechno jen to nejpřeje celá rodina.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, vážená redakce. Prosíme o písničku pro našeho vnuka. Včera oslavil krásné 5. narozeniny. Milý Adámku, přejeme ti všechno jen to nejlepší. Hodně radosti, hodně štěstí, hodně dobrých kamarádů, ať se ti ve školce daří a ať jsi stále tak šťastný a úsměvavý. To ti přejí děda s babičkou a přidává se celá rodina.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT 2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Lokální kina v Česku ubývají, roste počet multiplexů. Dětem v Ostravě Hrabůvce slouží nová zahrada. Valašské muzeum v přírodě dokončuje opravu Hoclavské stodoly. Neděle bude slunečná s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý podvečer. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
5: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 25 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
3: Rusko podle prezidenta Vladimíra Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiéru Robertovi Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Slovenský premiér po jednání s Putinem řekl, že doufá ve vzájemné výhodné přátelské vztahy s Ruskem. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit. Děti z mateřské školy Harmonie v Ostravě Jihu můžou využívat novou zahradu. Úpravy trvaly 3 měsíce. Staré prolézačky nahradily nové a navíc přibyl i hmyzí domek, hmatový chodník či lanová dráha. Podle mluvčí Ostravy Jihu Ilony Honusové se ozdravení dočkaly i stromy, které na zahradě rostou.
6: Součástí úprav bylo také osazení ptačí budky, vytvoření terénního kopce, výsadba proutěného vrbového iglu a blinkového záhonu. Vzniklo tak inspirativní prostředí, které podporuje pohyb, kreativitu i vztah dětí k přírodě.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončuje první etapu opravy přístupové trasy k horní části areálu Valašská dědina a k novému areálu Kolibiska. Původní komunikace od náhonu byla v havarijním stavu a nevyhovovala vozíčkářům ani rodinám z kočárky. Opravená trasa povede až k Hoclavské stodole, která dostává nové zázemí i výstavní prostory.
7: Stodola bude sloužit jako odpočinková zóna pro návštěvníky obou areálu, říká technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
8: To bude nové vybavení kuchyně, moderní, nové posezení.
7: Podle kurátora Radka Briola v ní vznikne expozice ukazující různé způsoby, jak dát starým historickým stavbám druhý život.
9: Chtěli bychom to ukázat, různé přístupy k tradiční architektuře, jak se dá opravit důstojně starý dům, ať už je to obytný dům, hospodářská stavba.
7: Poprvé budou moci lidé do objektu nahlédnout při svatojanském večeru 19. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně, v údolích až na 1 stupeň a můžou se objevit i přízemní mrazíky. Přes den pak čekejte jasno až polojasno, později odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 18 až 22, na horách na 13 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na nehodu pozor v Bohumínské ulici ve Slezské Ostravě poblíž lávky pro pěší ke Komenského sadům se srazila dvě osobní auta. Jiné mimořádné události z moravskoslezských silnic nemáme hlášeny. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Nemůže chybět sobotní dechovka a pořad Chtěl bych mít kapelu. Více už s Arturem Kubicou, který vás moc rád přivítá už za pár okamžiků. Já k tomu přeji hezký podvečer.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby hrané, zpívané ústy, dechem a především srdíčkem. Začíná pravidelné velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek. Začíná originální soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava. A příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica. A nejprve nakoukneme do naší soutěžní mailové pošty, to abyste si nemysleli, že nečtu i vaše vzkazy. Tak například, milý pane Arture, přídavek je pěkný, to byla minulá skladba, když byl králem Dixieland. Mrzí mě, že už nedojdu na den otevřených dveří, tady píše naše posluchačka, protože už málo chodí, to je 16. května v sobotu, ten den otevřených dveří, a dávám hlas těmto písničkám 24 10 1 8 3 6. Přeji vám pěkné majové dny. Anička Pustějovská, děkuji moc za psaníčko. A tady nám píše Petr Steřik z Heimbronu v Německu. Mohl byste něco dát zase od Kotáranky? Ta hrála v hudební poště písničky na přání. Tak je vidět, že naši posluchači to rádio ostravské mají zmapované i v zahraničí. No a další zpráva, tak to je reakce na zveřejnění Májováku a písničky Krásné dívky z Karviné. Ta získala ohromné množství hlasů a stojí zatím bývalý šéf-dirigent Milan Bystroň, který všem svým kamarádům a známým rozeslal takový dobrovolný příkaz k hlasování a podpoře hornických písniček tohoto znění. Protože vím, že malé soutěžní dechovky získávají hlasy z celé dědiny a vím, že jste patřili a stále patříte mezi podporovatele starých i nových hornických písniček. Prosím vás o vaše hlasy pro Májovák, aby se v soutěži udržel co nejdéle. Tak to bylo několik postřehů z naší redakční pošty. Kolik Májovák dostal hlasů od svých podporovatelů, tak to nebudu zatím prozrazovat. Vážení porodci, vážené porodkyně, vážená porodčátka, zesilte si rádio na plné pecky, právě začíná mezinárodní dechová hitparáda Českého rozhlasu Ostrava nazvaná Chtěl bych mít kapelu. A začínají dnešní novinky. Jako první to bude Bučkovanka a jejich polka Padá rosička. Já jsem se s Bučkovankou potkal před, to už je spousta let, ve Strážnici na folklorním festivalu. Přivezli mi tam lahvinku něčeho zajímavého a tak jsem k tomu čichal a nakonec jsem se nechal podat. Byl to repák, tedy pálenka z řepy, a bylo vám to velice chutné. Odborníci říkají, že kvas na řepnou pálenku obsahuje velké množství řepného cukru a je tak po vykvašení velmi silný a nebezpečný, protože při pálení v nevětrané místnosti nejeden domácí pálič splanul a pálil vedle gořalky i chalupu se stodolou, takže opatrně. Bučkovanka je z Bučkovce v obci Moravské Lieskové poblíž Nového Města nad Váhom, tedy zo zahraničí, a kapelníkem je Štefan Dědík. Polku Padá rosička zpívají Věrka Švikruhová, Marta Pekarovičová, Josef Podhradský a Josef Vido a mají startovní číslo 12.

A pojďme na další novinku. Dechová hudba Hradčovianka pochází z malebného moravského Slovácka, kde je hojnost jak dobrého vína, tak krásných moravských děvčat, istatných chlapců a hlavně moravských písniček. Kdybyste jim řekli, že je tam hojnost piva, tak s vámi asi vymetou hospodu. Oni tam totiž popíjejí hlavně vínečko, to mají místo vody, oni nic jiného neznají. A potom tam mají pálenku, to když mají žízeň, když jim to víno nestačí. Hradčovianka, tak to je 13 muzikantů a 4 zpěváci a kapelníkem je první křídlovák Jarek Buráň. A nám se Hradčovianka představí valčíkem, kdo má rád muziku. A mají startovní číslo 11.

A teď třetí soutěžní novinka, třetí perla, Bojané. Tak to je parta určitě docela známá. Hráli u nás na severu Moravy už mnohokrát. Vznik Dechovky mapují její muzikanti někdy od roku 1958, takže jestli dobře počítám, bude jim za 2 roky 70 let. Postupně se vyvinuli, vykrystalizovali ve skvělou Dechovku a když roku 2002 vyhráli slavnou zlatou křídlovku, tak se s jejich oblibou roztrhl pytel. Kapelníkem Bojanů je Stanislav Esterka a my si od nich dáme polku Jedu šoha je právě Stanislava Esterky v úpravě Jirky Tesaříka a zpívají to Renata Jidličková, Dagmar Osičková a Jan Sedláček. Se startovním číslem 10 právě přicházejí Bojané.

A teď, kdo nám jde do zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře? Do zlaté hitparády odchází zaslouženě krajanka Václava Hlaváčka a jejich slepička kropenatá Řízný pochod. Připomínám, že zlatá hitparáda bude 27. června a mezi dobré smolaře sestupují řečkovické stárky se Zdounečankou, no a také minulá novinka Frištátská javořina s písničkou Sadil jsem řízečky. Dostali málo hlasů, málo bodů a za to jako vždy nemohu já, ale vy, naši porotci, naši posluchači. Smolaři se nám představí 20. června. A teď pojďme k soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění vás, porotců, přežili. Na 9. místě je minulá novinka Bystřičanka s polkou Na Bystřickém zámku. Získali od vás 1090 bodů, ale zapomněl jsem do Bystřice poslat zprávu o tom,

Jihočeská Lipkovanka soutěží se sousedskou Karla Polaty a Ladislava Nusharta nazvanou Šumavo Šumavo. Jsou tady dnes po čtvrté a když jsem se díval na jejich internetové stránky, tak jen pro zajímavost 5. července budou hrát na festivalu dechových hudeb Karla Pšeničného v obci Přepichy. Šumavo Šumavo nám zaspívá Helena Šafratová. Jihočeská Lipkovanka pokračuje v soutěži na 8. místě s 1132.

Na sedmém místě jsou s 1176 hlasy hudebně nadané děti z Lidové školy umění z Ostravy Poruby, tedy Porubští trubači. V naší soutěži máme už po šesté od tohoto brass bandu písničku Tonyho Hače s názvem Pátá. Takže se plynule přesunou příští týden do Zlaté hitparády a už pro ně nemusíte hlasovat. Písničku Pátá zpívá Valentína Koldová. Kapelníkem Porubských trubačů je trumpetista Pavel Zatloukal a tubista Michal Zrzavý. Přemýšlel jsem, kde jsem se s Michalem naposledy potkal a bylo to na vystoupení s Malou černou hudbou z Karviné. Tam pro ně hrál na tubu. Pátá s Valentínou Koldovou a Porubskými trubači má dnes symbolické startovní číslo 7.

Legruti vydali před několika lety CDčko Zachovají v srdénku a jsou tam vesměs skladby, na kterých se s různými autory podílel textař Pavel Karlík. Jedna z těch písniček je Valčík Smutná novina. A protože Legrutům přišlo 1244 bodů, tak se dostali tentokrát na 6. místo a pro doplnění tak soutěží po 4. Smutnou novinu zpívají Juraj Polák, Soňa Poláková a Lucie Smolárová. Legruti mají dnes číslo 6.

Na pátém místě je minule třetí Vinočanka. Dostala od vás 1270 bodů a je tu po páté. No a teď je možná chvilka na zopakování bodového hodnocení. Když mi pošlete hlas pro svou vyvolenou dechovku, tak ta dechovka dostane 12 bodů. A když mi uděláte celé hodnocení, tedy pořadí od prvního až po poslední místo, dostane první v té tabulce 12 bodů, další o bod méně, tedy 11 bodů, a pak 10, 9 a tak dále. A tak to jde až na to poslední místo, které dostane jenom například jeden bod. Já myslím, že je to srozumitelné. Komu to není srozumitelné, tak pište a nadávejte. Kontakty se dozvíte na závěr. Vinočanka je krojovaná dechovka až z Holandska a my si od nich dáme dnes opět a se soutěžním číslem 5 valčík v té strážovské dědině. Autory jsou Václav Maňas mladší a Alena Slabáková a s Vinočankou to zpívá Zdeněk Baťka.

Javořinka z Lichnova, tak ta postoupila z předminulého 5. místa na minulé stříbrné 2. místo a dnes jim bodové hodnocení stačilo jenom na 4. místo. Přesto je to úspěch v oblíbenosti, protože když si představíte, jaké perly tady máme, tak v Lichnově mohou stále oslavovat. Javořinka v minulém roce oslavila 150. výročí od svého založení, jejich kapelníkem je Jirka Jermář, to je trumpetista, a přišlo jim na to 4. místo 1382 bodů. Dáme si od nich lidovou polečku v úpravě Vladimíra Studničky v tým Lichnově na dole. A se soutěžním číslem 4 vám hraje Javořinka.

A teď prosím zvukový mistře, Oblíku Marku, pust nám slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 9. května roku 2026. Na třetím místě je minule zlatá Láca Ranka s písničkou z nového CDčka nazvaného Na kraji kobylí, které kapela vydala v minulém roce k 50. výročí. A jsou tu dnes po šesté, takže pro ně už nemusíte hlasovat. Příští týden nasadíme další pěknou Láca Rankovitou písničku, protože se ta dechovka líbí. Dáme si teď polku, pohár vína a zpívají to Joška Ovečka, Ondřej Ambros a mužáci z kobylí. Láca Ranka pokračuje v mezinárodní soutěži Chtěl bych mít kapelu s číslem 3, přišlo jim 1397 bodů a ještě dodám, že polku Pohár vína dali dohromady Pavel Svoboda a Miroslava Plačková.

Předminulá soutěžní písnička od Záhořanů z prostřední Bečvy, polka Beskyde, Beskyde, se tentokrát umístila na druhém místě. Přišlo jim 1432 bodů, což jindy obvykle stačí na zlato na první pozici, ale tentokrát to bylo jenom na stříbro, na zlato to nestačilo. Záhořané jsou tady dnes po třetí. Tady tu písničku pro nás zpívají Sára Holčáková a Daniel Polášek a Záhořané a polka Beskyde, Beskyde mají dnes startovní soutěžní číslo 2.

A teď vítěz, majitel 1612 bodů, vlastník plného pytle fandů, tedy dechový orchestr Májovák, který už dnes sice dechovku nehraje, protože je symfonickým orchestrem, ale ještě než povýšili do té profesionální party, tak nahráli i písničku, opačnou než zpíval, jestli si dobře pamatujete, Jojo Band, nedá práci nelehkou, najít holku nehezkou tam v Karviné. Tak to je naopak, to je dechová písnička Krásné dívky z Karviné. Jejich zpěváci Romana Svačinová, Lenka Lipková a také Evžen Drobek, který už se na nás dívá z muzikantského nebe, vstupují do naší soutěže jako zlatíčka s číslem 1. We'll be right back.

0: Všechny kapely, všechny dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil, kdo nepřežil, takže my si je teď zopakujeme. Připravte si tušku a papír, abyste mohli tu svou nejoblíbenější dechovku a písničku přesunout na lepší, skvělejší pozici. V přehledu dnešních soutěžících začínáme číslem 12 a to je polka Padá rosička v podání Bučkovanky.
1: Padá rosička dolů z nebíčka a já si šiju.
0: Hračovianka s Valčíkem, kdo má rád muziku, vstupuje do naší soutěže s číslem 11.
2: Poslechni, frajárko, jak překrásně křídlovky hrají.
0: Polka Jedů šohaje v podání Bojanů má soutěžní číslo 10.

0: Bystřičanka a jejich polka Na Bystřickém zámku.
1: Milej do kuchyně, milému do dvorku, milej do kuchyně, milému do dvorku.
0: Pokračujeme sousedskou Šumavo Šumavo od Lipkovanky a ta má číslo 8.
2: Ta naše Šumava, Šumava, mlčí jenom lesy šumí.
0: S číslem 7 soutěží Brass Band Porubští trubači s písničkou Pátá. Nemusíte pro ně ale už hlasovat, takže popojedeme k číslu 6. A to má Valčík Smutná novina v podání

0: Číslo 5 má Věnočanka s Valčíkem v té strážovské dědině.
1: Tej strážovské dědině, hore na kopečku.
0: Javořinka z Lichnova s Polkou v tým Lichnově na dole má dnes číslo 4.
2: Tým Lichnově na dole je k ně lípka kvete, ona voní vydává, vydává široko po světě.
0: S číslem 3 soutěží Polka pohár vína od Lácaranky. Nemusíte pro ně ale už hlasovat. Naopak hlasovat musíte pro číslo 2. A to jsou Záhořané a Polka Beskyde, Beskyde.
3: Beskyde, Beskyde, kdo po tobě jde? Černá...
0: Krásné dívky z Karviné v podání Májováku mají soutěžní číslo 1.
4: Krásné dívky jsou z Karviné,
0: přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se samozřejmě na vaše hlasy. Ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je pořád stejná, chtěl bych mít kapelu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad. Pokud vám něco uteklo, tak si ho můžete pustit znovu na webu ostrava.rozhlas.cz a to klidně i ty předchozí díly. Nezapomeňte, že vaše hodnocení přijímáme pouze do středy příštího týdne, přesně do pravého poledne. Potom to tady uzavřeme, spočítáme a zjistíme, kdo zvítězil a kdo prohrál. Samozřejmě 16. května tu máme den otevřených dveří, tak to jste všichni zváni na setkání s rozhlasáky. Vemte sebou dobrou náladu, plaskačku pro zahřátí, ta se bude hodit a hurá do rádia. A pro toto vysílání mezinárodní soutěže chtěl bych mít kapelu, jsem si mimo hodnocení na závěr připravil velice zajímavou skladbu ostravského skladatele a kapelníka Jirky Grusmana, nazvanou Saxy hrajte. A máme to na nahrávce společného orchestru z Rybníka v Polsku a z ostravské VŠB Technické univerzity a je to nahrávka takzvaného společného orchestru Slezského euroregionu. Mimochodem pro přátele Jirky Grusmana musím prozradit, že už celý rok diriguje hornickou kapelu ze Stonavy. Takže nelelkuje, co by holubář a důchodce u holubníku. Je to uznávaný chovatel, ale jede dál na plný plyn. Pohodový podvečer s Dechovkou Plechovkou vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Karviná hledá nového investora pro dlouho nevyužitý areál. České investory lákají historické nemovitosti. Péter Maďar se stal novým maďarským premiérem. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a František Tichý. Dobrý večer. Karviná znovu nabízí pozemek po bývalém okresním stavebním podniku. Město ho získalo před 6 lety a původní podnikatelský záměr se nakonec nepodařilo naplnit. Investor opakovaně neplnil smluvní podmínky a na pokutách zaplatil 8 milionů korun. Nakonec od projektu odstoupil a město bude hledat nového zájemce, potvrdila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Chtěl tady vytvořit obchodní centrum služeb a řemesla, tak nesplnil podmínky, které v budoucí kupní smlouvě měl. Ten záběr toho pozemku je opravdu velký. On se nachází na ploše 4,3 hektaru. Je to opravdu výrazná plocha tady ve městě.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán o udržitelnosti veřejných financí. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to řekla v TV Nova. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. V roce 2024 ho schválila tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ministryně už dříve označila materiál za nereálný. Dnes taky zdůraznila, že stále platí programové prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavazuje udržovat schodek veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že se ale 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
4: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
1: Péter Maďar je novým maďarským premiérem. Zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Maďarova středopravicová strana TISA v dubnu drtivě zvítězila ve volbách a získala pohodlnou ústavní většinu. Ukončila tak 16 let vlády Viktora Orbána.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. K ránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně, v údolích až 1 stupeň. Přes den pak čekejte jasno až polojasno. Později odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 18 až 22, na horách 13 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně východní až jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na moravskoslezských silnicích je aktuálně bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Každý

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na richtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezírované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska. Husaři z té chorvatské hranice Panduři, Trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům. To byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive oseti na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé říci na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství. A ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi takové vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže

Rada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo?
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železníci drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lien-Vrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešními a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lien-Vrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň jej velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se ji učit. S tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Ho asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově ten následující měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a toto se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde se mluvilo v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že se mi nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla, nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Ta hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí. Takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla vprostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali. A pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydlet. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká, nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí se mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnili, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale v začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Za to můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn povyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin, třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: Tak jsme se rozloučili slušně a s poděkováním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti působí jako lektorka a výzkumná pracovnice na katedře mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a překladatelkou vietnamštiny. Na příští pořad mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a od Anny Hasil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny, pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro 2 organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní, a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Engelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
9: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve 4 kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody, Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1, Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.
6: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat, a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu, dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic, je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina na to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý.

0: zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět. Jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
1: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
2: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
1: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
2: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
1: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
2: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takový jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
1: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
2: Broďáky, tohle jsou neopreny a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Takže jdeš do vody.
2: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neopreny, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
2: ne,
1: ty mušky.
2: Ovčí rouno.
1: Mně to jako přijde jako jehelníček.
2: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
2: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
1: A co ty ryby?
2: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
2: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
2: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Nebo hledáš tu tůňku hlubší.
2: Hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
2: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
2: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
2: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
2: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
2: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrh podrážku u bot.
0: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultací podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chaloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba?
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetické manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devět studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokčů nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Mýty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,74% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ujedinělé mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10° ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volává si Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: To musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dět jí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Tak taková jahůdka potká na jednou svého pána v nádherném kočáře. A on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: Tam něco říká?

0: říkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Princezno.
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy, no tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím z toho, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: Jo, no, to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to
5: v
4: obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani česky. Nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já taky jsem taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jaký říkáš, R, když mluvíš německy?
5: Já si myslím, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel,
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
4: a ty
5: co je jinýho a zajímavýho.
4: Tady je teplo, bys řekl.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm.
6: Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stále. No, ale jak to... je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečekala.
3: Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebuju.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mě.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku. No,
1: samozřejmě, já to teda udělám, ale pojď mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška. Joj!
7: To je sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže střínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku... Já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi zabouchla si dveře.
9: No, ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty. Ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty?
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječní, děkuji.
9: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopy.

0: činy. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
1: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady, tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
0: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. v 67. spolu.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mně bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků.
3: No.
2: A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Umřel. Ano. Že jo, Karel to taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varu.
2: No, to je ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co to byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo to.

0: 80. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš? Jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Ježíšek nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v Táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já bych.
1: Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo, FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běžím,
1: papá,
2: mami,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvou směnej provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý fór. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: No s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerek na stroji.
5: No, tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo Měna má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že i některé stanice málo hrají. To jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typicky japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé voňavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakou...
4: Až na ty jehlice, ale víš.
3: Bože, sakou férum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku. No a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik otevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, Ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve směr, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází, to byl takový blázen, který si vyvraždil rodinu, no, opravdu to byl teda vrah, ale to mě taky napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle, protože měla na sobě černé punčochy, krátký kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopard, no nesmysl, leopardní kožich a peří a...
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podrážkách.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Jsem to měla v taxiku, víš, těma zapáleným.
3: No a co říkal taxikář?
4: Ne, neříkal vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezvadný. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světlozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on nějaký... známý estet vždyckého.
4: A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel to ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil, fuj, co to je. A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověčet? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, nic taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble, nic.
5: Nešlo to dolů?
4: Nešlo to dolů.
5: Ježiši,
4: a my říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No. Teď jsme to, ze něj několik nás bylo, začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, sundej si svetr, tak... Sundej svetr. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali. Svetr
5: se zdrcnul.
4: Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím prostě tě, není
4: to
5: možný.
4: K vám zase.
5: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A když jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi. A kytičky. A ptáčky. A štěňátka. A vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane Bože, chlape nešťastný, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer.
8: A večer.
6: Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem honem. Tady jsi něco zapomněl. Dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebo nebo.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přespolní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačka, tlačítka, páčky dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen příčinu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás příčinu přistihl a těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranty, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici, i když spousta inflagranty vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No, někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás, než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je, ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, přičem jste kdy byli přistiženi při činu, anebo kdy jste vy někoho při činu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přistižen příčinu inflagranty, volá Maruška. Maruškovi to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla příčinu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, já to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle deteče v záchodě neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka, já jsem manželka. No, byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus, opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak no, to tak, máme tak dvakrát přistižení příčinu u radovánek lásky plných. No, stává se to, no, stává. A člověk...
1: Můžu vám říct,
0: vlastně...
1: docítit se.
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umyvárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen příčinu a to doslova. Takhle
1: tečka,
0: to je.
1: Tečka.
0: I v podání Marie trojnásobné, teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo, neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda.
1: No,
0: Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím, a poslouchám dál.
0: Děkujeme moc.
1: Já se vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou.
1: Ano.
0: Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No je fakt, že přistižen příčinu, no takový zloděj, ten když je přistižen příčinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

Přistižen příčinu je okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je? Přistižen příčinu je téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl příčinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No, úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt

0: někoho telefonického. Kdo to je? Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Tady Zdena, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistřížena, nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem v ulici s maminkou a šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi udělal potřebu. A já jak jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku. A ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě ty kalhoty dole a chtěl tu, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo takový docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání.
1: Ale to bylo taky přistíženej příčinu.
0: No jasně, jasně, já to beru, já to chápu. Já to chápu, no, přistížím příčinu,
1: pak
0: hezký.
1: Pak jsem přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli a jako dospělou
0: neříkejte,
1: ne,
0: že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze. Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy. Jako, že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do tady vezli, že jo, na třešně a hrát.
0: A hnali vás?
1: No to víte, že nás hnali.
0: No tak, jako byli bydle.
1: Ne, to ne. To byl takový starý pán. A on to zase z nás babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
0: A takhle, když nějaký... už se na něco tady jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, nebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se
1: já
0: to
1: myslím,
0: dost...
1: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový upocený a měla žízeň a my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek a maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. Mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít, ne, mami. A jak takhle strčila tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam. Až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
1: No to bylo tu zapírání, víte, že prostě...
0: No jasně.
1: Tím, že jak zapíral, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
0: No, to je fakt, to je fakt. Moc děkuju. No. Dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
1: Dobrou noc.
0: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnáževelač. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká: pro Krista pána, kde si zase vyváděla, co? A říkám, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima prasátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za tohle byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když je zahlahala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už jim někuji ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo, a zase sex, jako, a víte, co bylo Tutti Frutti, jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo, já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím, vy jo, vy pamatujete?
1: U tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusí, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím, no, ale to se hodí, školce, hodí se to.
1: Prostě děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem pak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal také, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a do sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, oj, Jindřichu, Já to mám ze školky zakázaný. Protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila druhýma dveřma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
0: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím si za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
1: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
0: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen při činu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout při činu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen při činu. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme při stížení příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přestížen přičinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči v sloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoj, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promi. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda, i když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinu. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu. Víte co? Je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím, samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako, já jsem jenom tady na, reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé, tady jsem přišel počítač a podobně, já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně, 5 let vlastně jsem to budoval, no a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho kop vlastně říkal, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty 2 lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně jo, 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě no tak se mě všechno zesypalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria Panoli, to jsou ty sem. No, darebáci, jako u nás nebudu mluvit prostě. Takže takhle, no a tak. Pak jsem
0: všude je to stejné, jinými slovy.
1: No, já jsem koukal, no, protože víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkám, tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý.
0: Ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknu s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, pak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravuji všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, Mirek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuji všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900, telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás, byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se, šepnu, to mi bylo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jedné velké mezinárodní nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak v nějakým bordelu, všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jak jo, potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opilci mi před kulturním střediskem leželi, že jsem nemohl ani vyjít ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyni, nech se podívají, na co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, aby když byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak jsem zamknul a za ním krásná ženská, sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí, a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju i vám, zdravím vás, mějte se krásně, nashle.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty, přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne, tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být přiletčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blažen je něco přes 6 000, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovi vás je něco přes 3 000 a vidím tady takové 2-3 odnože tohoto příjmení: za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno, pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco, ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás, infagranty, nebo přestížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda, já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. A já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, jsem viděl teda, že asi jsou to strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozval se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč. A položil to, jo. A teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo. A kde mám boty, že bych teda, na Češi, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, jo. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka, tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet se vědomí. Ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no. Ale jako to přistížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo. Ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni mě převlíkli nějakých tepláků a nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem ona se vždycky se mi podařilo, jako, když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, takže to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekl a teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze, já jsem měl za tou babičkou, jo, ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně, hodně jako ty mladí policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, tady si sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl, jo. A teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako, prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako, no, my máme čas, jo, tak kde bydlíš, já jsem mu to řekl. Byl tedy Anešky Malé na Jižním městě. No a zkrátka, on... Já jsou, to jsou dost takové nepříjemné vzpomínky, no. Zkrátka, on zabal toho mladýho a ten mě vzal a vyvedl mě ven z té služebny, praštil se mnou ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žulový na tom okraji chodníku. A teď mě začal týct krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no, musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
0: Já teda vůbec teda... nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím, jo, to je úplně, jako je to takové...
1: Šílený.
0: To je šílený.
1: Takový ale jako víte, co on je ten režisér, teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optal, jestli jako je točí podle skutečnosti a on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, jo? Že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo v té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, diak, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit, takže to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
1: Zloději, jako, víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale...
0: Vám vykradli byt, nebo ne? Nebo?
1: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba ME5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no, tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No, ale tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Jo, to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... Takže zrovna za vámi, no ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně nevím, zmatený, no. Že teda jasně, jako jasně. Sfilmovat to by bylo veselý, teda.
1: Jasně, to nechme, no.
0: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky, díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by si bylo při inventuře zboží, bylo by manko, tak by jsme jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednou jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama, to se nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začala vyhrožovat, že jsem pí. Zbytek si domyslíte?
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ňou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže úsilek si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už počkat mi manžel zakazoval, prostě abych je chytala ty zloděje, nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není to tak velký, tak dohledáte jako.
0: No tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No tak to je takový jeden větší řetězec na severní Moravě.
0: Já vím, ale druh to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni potraviny. Prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, jiný řetězec, takže vlastně se kradlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, všechno prostě.
0: No je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no, a vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco je tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednout, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No děkuju vám a i vám.
1: Jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

zločinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání, pravda, dneska je to dost odvážné.

0: Byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších. Prý, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není z klanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč. Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že je to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun, a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to protože jsem byla naučená zvonit na zvonky, tak jsem v velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podivuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím určitě nějak jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako sekec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
0: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
1: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
0: No, prosím.
1: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
0: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí z chyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
1: no,
0: děkuji
1: ale
0: vám
1: to
0: za
1: ještě
0: to.
1: Ještě dneska vidím. Ještě je, já vám rozumím. Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
0: No tak, nebojte.
1: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
0: Moc děkujeme. Moc děkujeme, tak. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni, na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Aha, a je to tady.
1: Tušíte,
0: takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček, jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík, tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano.
0: Aha.
1: Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to dohru.
0: Mm-hmm.
1: Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byli tam chlívy a kůlna, to, a kůlna pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl prostě takové silné dřevo. Já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě jako takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací
0: trám,
1: a to. No tak já jsem si vylezala ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím,
0: Ježiš.
1: Že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. Že jsem, protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistižena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No,
0: no
1: ale byla jsem přistižena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to byl teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No, to
1: no ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy, já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. krámu. No.
0: Ach jo, dětská hlava dubová. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co byly nevěrné, a nalevo šli ty, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo. Rozumím jo? tomu naprosto. Aničko, děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přestižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Haló, haló, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Tichy a já bych vám řekla

0: takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak jí to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nevím, jak bych to řekla, nechci říct straník, že jo,
1: tak prověřený soudruh. Prověřený soudruh, který...
0: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předsala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on vám ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá tři dny, ať se to napraví. No ani nevíte, jak se mi ulevilo, teda, že to takhle dopadlo. No,
1: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
0: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
1: no,
0: měla jsem
1: mi
0: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla
1: žádně dovolit. No řekněte tak, mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějíc podepisovalo vysvědčení rodiči?
0: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem roční 40, takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali, a tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď si to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, jak bych řekla, v úctě, a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila, byla celkem...
1: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to, já bych vrněl blahem.
0: To byly zatímco... slonky, to nebyly jedničky.
1: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali, protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprt jedničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
0: No, to je
1: povídání.
0: Na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to, ne. To je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska, ano. Prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takovou vychovácího, měl pak už dost, tak ho dal tatínkovi, a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z té hmoty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak k němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. Já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti zkoušeli zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
1: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
0: Vesele.
1: Ať se daří, dobrou noc, děkuju.
0: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak jsem jí slyšela, moc zdravím.
1: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macoun z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Dovolí, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
3: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru, z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné,

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na můj duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, jo, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové referente, věci.
5: Pane, nejsme tady všichni, voráček a pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to sebeste a neobtěžujte s tím.
4: Ale voráček...
3: No? A co voráček, to pomůžete mi do voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No,
3: to rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Ta. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi za to rozumíte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřeboval hned, já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Mario.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepšo nechal?
1: Proč?
4: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
4: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
4: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
4: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prima společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
4: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
4: Ne.
1: Dobrou noc.
4: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Maďa.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal... Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes 1 000 000 diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky 4členné rodiny.

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Wericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Werichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Je tady můj muž?
3: Jaký muž?
4: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na zpronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou

0: A já vám zase říkám, přišli mu na zpronevěru, slyšíte? Zpronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin.
1: Poslyšte, to přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
2: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
3: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k nim něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
4: a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
5: a když dosvítí, tak se doleje.
6: Na

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1958.

1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No, plán. Prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji smyšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám
1: proč. Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: pořád? Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť je na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No jste přece muž, ne?
0: No, no to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že se mi ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách. Tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách. To holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetli. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste za přišla. Sebe. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
3: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
4: Co je to šáší?
5: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
6: To je asi to první, že? Zkusíme to, ne?
7: My jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
5: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
6: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
7: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
5: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
7: Na trojku Sambucus nigra.
6: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
5: Sambucus nigra.
7: Určitě.
5: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý bez, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
4: Dvojka.
5: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
8: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
7: Je ztracený.
5: Tak prosím.
4: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
5: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
7: pagáč.
5: Rozstříhaný provázek.
4: Špagát.
5: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
6: Ne,
4: Karel, ale
6: já si myslím, že to bude asi...
7: To jsem teď ztracena.
6: To je ta věnička.
7: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
6: No, pagáč.
7: Jsou pagáče.
4: To je lidový vypraveč. Na
7: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
4: To se smí přilevře.
6: Pardon, já ještě dám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
5: Ano, koláče, provázek, karta.
6: Koláče, provázek, karta.
4: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
7: A jak nás máte?
6: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
5: Trojka. Ke kartě. Máte pravdu.
9: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: Proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. Já co, když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: Ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Utahujeme sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Haló, kým beslenk? Hedu, kudy mám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťouraj, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okaž, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to já ti to vůbec nezazdívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi se tlašlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
2: buditelský
1: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpus, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji.
1: Já jsem se na vás, pane Verich.
3: A že vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na Magdolova, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejčí jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své inspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramáky se tady si úplně za vám šedého, nespoň?
1: Ano, opravdu,
5: ty jdete,
1: nespoň?
5: Já ztrácím čas, tak aby mi mě
1: neužitečnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, mo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přijete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel, dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
5: Mě nedopřejte se mu snoubem, jsem to nemůžu.
1: Už se přijíš na mě.
5: Já pahnu po vás, nemohu
1: se znažit. Třeba se buďte skromnější, mám se vystavit zřetelně.
5: Prosím, prominuti, prominuti.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
1: Monsieur, vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. roky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.